Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prulískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s prulískami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 6 hodin, toto je Shakira. Já si vždycky říkám, že tady zpívá Lego.
1: Ona zpívá Lego.
0: Tak zpívá Lego?
1: Já tam taky slyším Lego.
0: Lego.
1: A jako...
0: Tak víš co, možná říká let's go a my říkáme let's go, pojďme na to, zprávy a počasí je tady.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Pěkné dobré ráno, úterý 7.8. září, omlouvám se. Dnes ty nejvyšší teploty v Ostravě a okolí vešplhají do nějakých 30 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den, s tím počítejte. Takže pokud máte ve své blízkosti ještě otevřené koupaliště, tak rozhodně doporučujeme je to do

0: pravděpodobně ta poslední příležitost. Na horách dneska taky jasno, teploty v maximech do 27 stupňů Celsia.
1: Fresh zprávy. Městská policie Ostrava rozšíří svou výbavu o dvě elektrokoloběžky. Strážníci je využijí při přihlídkové nebo možná hlídkové činnosti v Ostravě jihu, kde jim mají usnadnit pohyb po rozsáhlém území obvodu a umožnit rychlejší reakci na situace v hůře dostupných místech. Na vrchol Lysé hory se i letos podívalo několik vozíčkářů, které tam společnými silami dotáhli, dotlačili a vlastně ve finále i donesli dobrovolníci. Z někdejší menší akce se stala tradice, která se každý rok účastní a které se hlavně každý rok účastní několik desítek lidí. Tři miminka během jednoho týdne, dvě holčička a jeden chlapec se v Moravskoslezském kraji narodil neplánovaně mimo porodnici. Všem pomohli na svět jejich tatínci. V jednom případě to bylo v autě na dálnici a v dalších dvou přímo v bytech. Záchranáři je stihli už jenom pochválit za perfektně odvedenou práci. Dlouho očekávaný příchod módního řetězce Primark do Ostravy je tu. V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě Zábřehu přivítá první zákazníky právě dneska v 9.30 ráno. Prodejna se rozkládá ve dvou patrech, no a kromě módy pro ženy, muže, děti nabídne také bohatý sortiment vybavení a dekorací do domácnosti.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dvě minutky po šesté, pěkné ráno, přejeme i všem řidičům, kteří nás poslouchají právě teď na cestách, děkujeme za to a nemáme pro vás žádné informace, což je dobrá zpráva, jezděte opatrně, protože včera bylo všude strašně, strašně moc policistů.
1: No bylo, oni číhali třeba na Rudné naproti Mercedesu, my už teď ráno víme od Alenky, že už tam nejsou, takže tady ne, ale jinak můžou být kdekoliv jinde, tak hlavně pomalu a bez nehod, tak jak je to teď.
0: Dávejte si na to pozor, vaše informace můžete posílat a hlasovat na telefonní či WhatsAppové číslo 77337 136.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
4: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
9: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
10: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
11: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
13: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
14: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii. Tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
8: Vyhrávej skvělé ceny!
15: Posloucháš Fresh Radio.

0: takhle, olejem, Míša.
1: S olejem, jo, no.
0: Poslouchej, Míša včera, slyšel se odpoledne, ti to neříkali? Dobrý.
1: Oni mi to neříkali, já jsem s těma ještě nemluvil.
0: Míša včera měla problém dorazit na vysílání, aha, protože jí tekl olej, jo, a zjistila to, no takhle, já to zjednoduším, přijela MHD.
1: Ještě, že olej a ne voda.
0: Takže jí unikaly tekutiny, ty jsi dneska ráno přijel úplně v pohodě, s autem žádné problémy,
1: tak
0: jo?
1: Jako, dívej. Měla by si koupit pořádné auto, jo. To je první věc, kterou jako doporučím.
0: A čím teďka jezdí? Ona to pořád
1: tou střídá. Tou fabkou, tak... podle mě, ona jezdí, jo, tou fabkou
0: já
1: zlatou.
0: Já jsem ji dlouho nevdělala ve fabce.
1: Tou zlatou pískovou fabku.
0: Vím, že měla brouky naše. No, tak... jako prostřídala naše téměř všechny brouky, ale...
1: Aha. No, takže vidíš, to, že tak, jako, no. Tak nevím, čím jezdí, ale já si myslím, že tento problém se týkal té její fabky. A dobrá otázka, jestli já jsem dneska dojel v pohodě. Tak hele, co se týče auta, naprosto v pořádku.
0: Auto dobrý, jo, ale...
1: Auto jinak... dobrý, ale teda jako já jsem dneska byl... No jako já málem nestihl ani vysílání. Takhle, první šok byl, když jsem otevřel oči v posteli 5:38.
0: A to je později, než vstáváš,
1: to je mnohem později, to je mnohem později, já vstávám jako první budík
0: 5:30.
1: Zvoní v 5. První budík zvoní v 5, já vstávám 5:20, jako okay. Nejpozději, jo, abych to všechno jako hezky stíhal. Dneska to úplně nevyšlo, tak jsem vyletěl z domu jak namydlený blesk a teď nesedl jsem si jako na to.
0: Doma jsi nesedl, dobře.
1: Na toaletu, no.
0: Jo.
1: No, jako co ti mám povídat?
0: Tady
1: jako?
0: Naše chodba, respektive náš tady obecný hajzlíček byl prázdný, jo?
1: No.
0: To máš jedinou kliku.
1: To jsem si vymodlil už u konzervatoře, víš? Bon appétit.

0: we could make a movie.
1: Girl, call me up when you wanna get naked.
2: Tak čemu se směje?
3: Protože napsal Mirek, jo, reaguje na náš první vpád tady do ranního vysílání a píše, že Michaeli netekl olej, ale brzová kapalina včera, takže ještě že vás máme, bychom normálně vůbec nevěděli, co se tady na tom prostě děje.
2: Takhle, jako vlastně ve finále Mirek, říkáš?
3: Mirek
2: nepíše úplně dobré zprávy, protože když ti teče olej, tak je to jako v uvozovkách v pohodě, jo, teče olej každému druhému, ale teda jako, že mu, nebo že jí tekla brzdová kapalina, to už taková legrace není, no.
3: No je to nějaký trend teďka v tom našem kraji, něco uniká, protože ve zprávách jsme mluvili o tom, jak se ty miminka narodily během jednoho týdne mimo porodnici.
2: Že by unikalo sperma někde, si myslíš, jako...
3: Ne, ale že ty kapaliny jako těžko drží, jo, tam unikla voda těm maminkám a tatínci prostě museli zareagovat, takže rodili.
2: Těm to navíc taky uniklo, že?
3: Těm to uteklo předtím, no a teď to opustili i maminky, no.
2: Na druhou stranu, Moni, říkám si, jako co tě trápí vlastně, to je to, co tady řešíme už dlouhodobě, že porodnost nejen v kraji, ale obecně v naší republice je nízká.
3: Já to vím, jo. Ale...
2: No,
3: ale, a teď se zamysli, já vím, myslím, že miminek všeobecně ubývá, že se nechceme rozmnožovat obecně, jo, republika, planeta a tak dále,
2: jasně.
3: Ale já kolem sebe mám buď to mimina, anebo prostě ženy, co nosí břicho.
2: Aha.
3: Jo, co mají, ne že by ho nosili jako vycpané, ale
2: no, pozor,
3: regulérně
2: jako...
3: prostě těhle.
2: A tohle může mást, jo, na tohle pozor, jako na takové břicho.
3: Že já mám pocit, že jako plodí všichni.
2: No, tak vidíš, ale trend je jiný. Trend
3: já
2: je
3: vím,
2: jiný.
3: Že trend je jiný.
2: V mém okolí se zase teď jako všichni vdávají a žení. Jo, tak...
3: Možná proto, že taky už mají zase to, třeba.
2: No, tak jako spíš si říkám, kde jsem já udělal chybu.
3: A jak to nemůžeš říct, že jsi chyba? To říkáme my.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
9: Ráno má chutnat. Bon

0: Blackpink in your area. Blackpink na Fresh Radio, tohle je takové jako divočejší ráno trošku, ale ono to nevadí, to vůbec nevadí. 6 hodin 31 minut. Pěkné, dobré ráno přejeme.
1: Souhlasím.
0: Oni, já měl včera jako vlastně strašně zajímavý den, jo. Mně se úplně jako nedařilo. Na druhou stranu nechci se stěžovat, protože já mám před sebou velmi náročných 8-10 dní zhruba, jo. Blíží se nám premiéra v divadle, tak nějak se to jako všechno chrlí na mě, je to hodně a uznávám a přiznávám, že někdy bývám maličko nepříjemný. Tebe se to naštěstí ráno jako netkne, poněvadž ráno jsem vždycky ještě docela v pohodě. Jo, dobře. Ono to jako přichází během dne a během toho všeho, co se jako stane a vyvrbí.
1: Dobře, tak to jsi včera poslal do kytek?
0: No, já jsem včera posílal do kytek všechny, na které jsem se jenom podíval. To bohatě stačilo. Odpoledne už to bylo fakt jako neúnosné, říkal jsem si teda, a pak jsem si říkal večer, víš, já jsem ale prevít. Fakt, jak se takhle můžu chovat k lidem, když oni za nic nemůžou, a říká se miluj blížního svého. A takové miluj blížního svého má určitě vsugerované jedna moc milá paní, řekl bych tak ve tvém věku, možná malinko starší, jo, ale no. Na tom vlastně jako nesejde vůbec, kolik jí bylo.
1: To je?
0: Já nevím, ale potkal jsem jí včera u kotvy ve Výškovicích, jo.
1: Jenom tak?
0: Jenom tak. Já telefonoval, ona šla. A viděla už z dálky, to musela cítit, ty čakry, tu energii, která ze mě vycházela, že něco není jako v pořádku. A ona se normálně usmála na mě, ale to byl tak jako, to nebyl jako úsměv, když někoho pozdravíš, dobrý den, víš, to bylo prostě, to bylo, ona mi normálně vyčistila hlavu.
1: Tím úsměvem?
0: Jo.
1: No tak super.
0: Ona tak jako se usmála, nezamávala, ale tak jako vlastně jako pozdravila, ale nepozdravila, víš, to bylo takové jako strašně
1: zvláštní. Já asi vím, o čem mluvíš, no.
0: Prošel jsem kolem ní dál, pak jsem se musel zastavit, já říkám, co to bylo? To bylo zvláštní a bylo to mířeno 100% na mě, anebo možná na někoho, kdo byl za mnou, ale já jsem pochopil, že to bylo mířeno na mě. A tak prostě normálně ti musím říct, že od té chvíle, od toho momentu, já jsem přepnul a až do večera jsem byl jako milionový úplně. Říkám mi, jo, dobrý den, vám to sluší, krásně voníte, děkuju, dám si tam ten chleba. No je krásnej, čerstvej, co? To je senzační, moc hezky to tady voní. A takový jsem byl až do večera.
1: Tak protože co vyšleš, to dostaneš, že?
0: Já bych potřeboval jednu věc, jo.
1: Jakou?
0: Pokud teď náhodou někdo posloucháte a pokud náhodou poslouchá přímo ta dotyčná paní, prosím vás, ozvěte se mi zpátky, já bych vám klidně za to platil, já to jako potřebuju častěji.
1: Tak jako 3x až 5x denně by bylo fajn.
0: ale vážně, jako já vám musím fakt od srdce poděkovat, to bylo něco neuvěřitelného, Moni,
1: jo.
0: To, jako já jsem tohle nikdy nezažil.
1: Brnický vám poděkuji a my ostatním týmu vám budeme platit za to.
0: Prosím vás,
1: to domluvíme, to bude barter.
0: To nejmenší minimum, co já můžu udělat, je, že teďkom té paní pošlu písničku, jo.
1: Pošli.
0: A moc jí za to děkuju.
1: A já bych možná počkala až do regulárního jukeboxu, protože když se teď dá výzvu paní, aby nějak zareagovala, třeba zareaguje, tak dej jí chvilku na to, aby měla tu možnost, pokud poslouchá.
0: Jo, tak jo, ale
1: a potom
0: ale
1: bychom jí to...
0: pošlu teď já, jestli mohu?
1: No, tak jak chceš, no, já jsem jako myslela, že by bylo hezké, kdyby se ozvala, že by
0: to,
1: potom
0: to by
1: si to ukončil
0: geniální.
1: Tou písničku, ale tak jestli máš nachystáno...
0: Já jsem toho plný.
1: Tak si odlož, no, co s tebou mám dělat.
0: Já jsem toho plný.
1: Ale opovaž se, aby to mělo za 9 měsíců následky.
0: Ne, to ne. Ona jako, já teď nechci jako nikoho zhazovat nebo něco, ale ona podle mě, já nevím.
1: Tak to, jsou lidi, co
0: tak
1: to mají v sobě.
0: Je to vdaná žena, 100% to je vdaná žena.
1: A to si poznal já.
0: Taková žena nemůže být sama. Já tomu nevěřím, že by byla. Nevěřím tomu, že by byla sama. To jako to nejde podle mě.
1: Aha. Možná je sama a právě proto.
0: No, tak možná jo.
1: Tak uspívá. Ne, já taky si myslím, taky jako... že máš pravdu, že takové osoby nebývají sami.
0: Vůbec ne, jo, na druhou stranu. Já jako, kež bych ji mohl oslovit jménem a poděkovat jí jménem, víš, jako, podle mě to byla třeba Květa, nebo nějaká Růženka.
1: Andrejka, že by to mohla
0: Růženka,
1: být.
0: Nebo Andrejka, no, Eliška.
1: Uvidíme.
0: Děkuju vám.
1: Pojď zahrát, já třeba se tahle
0: Děkuju vám.
1: Moje hrdinka ozve.
0: Tak to je pro vás, ženy.

0: Sjíždím aplikaci, sjíždím WhatsApp a zatím se tvoje neznámá neohlásila.
1: Vůbec jako nic, ani žádná jako zpráva od jiné ženy, která by mě chtěla utěšit.
0: Ne, ani se nehlásí nikdo, kdo by neměl, že by se chtěl vydávat za tvoji neznámou hrdinku.
1: Rozumím.
0: Takže nic, on asi pravděpodobně neposlouchá naše rádio zatím, jo, zatím.
1: No tak ona vypadala tak, že poslouchá jako Ostravu, jako maximálně.
0: Jako jo, takhle.
1: Jako český, jo.
0: Ty jsi říkal, že byla v mém věku.
1: Ale tak já taky poslouchám někdy český, jako to přece neznamená, že to ne.
0: Ne, to neznamená, jenom že no. Jako teoreticky klidně by ten Fresh poslouchat mohla.
1: Je to tak,
0: jako
1: je to tak, ano, ano. No, hele, dívej, mě napadlo, že bychom se mohli opět přenést do situace, jo?
0: No.
1: Ty budeš ta neznámá a já budu naštvaný Honza, který okay, prostě ale... jde kolem kotvy v Ostravě Výškovicích.
0: No jo, jenže ty jsi říkal, že ona prakticky nic neudělala, jenom se jako na tebe usmála,
1: právě,
0: tak
1: právě.
0: Co po mě chceš?
1: Já bych potřeboval celou tuhle situaci přenést jako do děje, ve kterém se stane to, že mě osloví, jo, a že třeba jako bude zkoumat to, co se mi děje. Třeba zjistím ve finále, že ta žena jako vůbec se mnou neměla dobré úmysly. Ale naopak. Jo, jako pozor
0: jako
1: na to.
0: Hypoteticky,
1: my
0: jo,
1: vůbec nevíme, jak se, no právě, my vůbec nevíme, jak se celá tato situace může vyvrbit.
0: Ale na to přijdem velice rychle. Na úrovni čeho se to stalo? Ty jsi šel kolem kotvy, na úrovni
1: kebabu.
0: Čeho?
1: Na úrovni no tak, kebabu a zlatnictví.
0: No tak ty se divíš, že se smála na tebe, blbost, jako.
1: Takže ani na tu scénku nejdeme. Počkej, tak to zbyt vysvětlila moc rychle.
0: Buď no, se koukala do výlohy.
1: Pojďme, jdeme se přenést, jo, můžeme.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.
1: Sakra, ten den, fakt mě už to nebaví normálně. Není normální, jako fakt není. Oh, bože.
0: A teď jako já jdu no, a jenom se usmívám, jo,
1: no,
0: jsem pochopila.
1: No, ale jsme v tom světě, kde mě oslovíš, jo, tak pojďme ještě jednou. Že to je fakt den, to mě nebaví. Proč furt troubí? Nebaví mě to, ne, fakt to je den, to je děs to. Ten.
0: Dobrý den, co se stalo?
1: Dobrý, no tak víte, tak je pondělí, no, jako.
0: A mohu vám nějak pomoci?
1: Mě to strašně nebaví, jako ten život. Já už nevím. Já už jako nevím, co mám dělat.
0: A tak přece jenom zítra už bude úterý, bude líp.
1: No nebude, tak to je prostě pořád jako to je daleko ten víkend a všechno prostě všichni na mě kašlou a já prostě tak nevím jako...
0: Zkuste se usmát, úsměv plodí úsměv.
1: Úsměv plodí úsměv a to prostě to nejde jako tak... Tak já nevím, nechcete mě pozvat na jídlo třeba?
0: No, teď nevím, co mám říct. Jo, nebo ne?
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: No hele, tak uvažujou tady naši frešáci podobně jako já. Ahoj, dobré ranko, píšek moch, nebyl to spíše ten kebab, kdo se usmál na Honzu a vylepšil mu den. Já jsem neměl jako halucinace, z hladu třeba.
1: Kuba píše, že celkem zabijíme, no tak to jako bohužel to jsou reality, jo? Tohle jako tohle
0: to je běžný
1: tak
0: život tady.
1: Mně se hodně líbí i zpráva od Marcela. Na kotvě si kámo maximálně tak potkal nějakého člověka, který fe-uje, co se na tebe smál a chtěl ti prodat iko. No,
0: tak stane se, já tam chodím docela často a jsou tam
1: běžně,
0: i jiní.
1: A běžně jako, dostáváš jo, nabídky, co?
0: No, ale pozor, nabídky dostávám, ale jako jiného zaměření.
1: Ne.
0: Je fakt, ale chodí tam i lidi, kteří normálně chodí jako z práce do práce.
1: Jo, jasně, jo? Je to namixované.
0: Je tam.
1: Nedávno přijel přítel mojí ségry tady k nám do Ostravy. Poprvé v životě tu byl. On pochází z mladé...
0: No. Ze všech možných míst jste ho vzali ke kotvě.
1: On pochází jako z Mladé Boleslavy, jo.
0: A to chtěli přiblížit,
1: byl tu poprvé. No a my jsme právě projížděli kolem kotvě, říkali, že co to je? A teď tam, víš co, projížděli jsme dozadu do Výškovic kolem toho hoteláku a on byl chudák úplně jak v Jiříkově vidění a my říkáme, no to je kotva. A on, jako, jak jako kotva? Říkám, no tak to je takový jako ostravský anděl. Jo, že jako, co se budem, jako anděl a kotva. Praha, Ostrava, je to jako dost podobné.
0: Ty, ale mi se anděl líbí v Praze. Já s tím jako nemám tak problém. Jako... A ta kotva, já mám taky kotvu jinak. Kotvu mám jako kotvu a pak, jak začíná ten hotelák, tak už to beru jako takovou...
1: Kino Luna.
0: Takovou, no, jenže ta kino je taky ještě v pohodě na té straně. Tam vlastně je jenom problém kolem toho hoteláku, jo. To je taková jakby tečka.
1: Ale je pravda, že kolem kotvy jako neprochází úplně normální lidi, jako no, vždycky. Tak... Jako najdeš tam opravdu i exemplární případy a třeba i ta paní včera byla exemplární případ, jako víš co.
0: Tak je tam prostě... spousta firem, jo?
1: Taky si říkám, jako co jsem tam vlastně dělal já, proč jsem tam vlastně byl?
0: Právě, to bys nám taky mohl říct, ale já jsem si ještě vzpomněla, když jsem se před lety, ještě jsem bydlívala v Šenově,
1: ano.
0: Tak já jsem vlastně nejezdila moc často do Ostravy, nebo do centra ano, ale ne do těch jiných částí. A vlastně první moje setkání s Ostravou takové jiné než centrem bylo ano. Právě u kotvy, kde
1: no,
0: já jsem tam jela navštívit přátela a vím, že jsem si tehdy říkala, no, taková zvláštní část, to bych asi nechtěla bydlet. Bum ho!
1: Bum, je to tam! Máš to ke kotvě kolik? Pět přání, minut pěšky, co?
0: Vyslala jsem přání, hele. Proto buďte opatrní na to, co vyšlete jako myšlenku. Správně
1: právě,
0: formulujte.
1: Právě, prosím vás, ale teď správně formulujte to, co chcete slyšet na Fresh Radio, protože je tady Jubox!
2: Jubox,
1: tak komu? Kde, proč, co a jak?
2: Pošli hlasovku! 77 337 103.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: se líbí Kmoch, já nerad se v rámci Juboxu vracím ještě k tomu, co jsme řešili, ale píše ještě o kotvě. Jo. V bývalé práci jsme tam montovali a servisovali antény na střeše a to byl teda pokaždé zážitek. To, co jsme tam potkávali ve výtahu, no kjása, píše.
1: Jása,
0: jednou
1: jo,
0: už,
1: jása.
0: Jak jsme přicházeli k budově, tak vedle kolegy přistál skleněný popelník. Jo, jen tak jako na chodníku prostě to přistálo.
1: Do servis, no.
0: Servis. Servis. To je prostě servis. Hele, k mochu od kotvy raději dále, tam pokud nejsi místňák, tak jako nezapadneš. Pojďme dále, hlasová zpráva přišla v rámci Juboxu od Martina. Martine, dobré ráno, posloucháme.
2: Dobré ránko, pustíte mi prosím vás na přání, něco na probuzení, třeba Pendulum Save the Cat. Děkuji.
0: Hele Martine, Pendulum máme, ale v repertoáru Fresh Radia Pendulum od... nebo Pendulum a Aleso,
1: jo, jako Fate, ideální,
0: to je jako na probrání taky, si myslím.
1: No, navíc úplně to přeji Marek, takže to jako združíme a zabijeme tak. Dvě mouchy jednou ranou.
0: No a vlastně to posíláme i k Mochovi, který se dost pravděpodobně stále nemůže dostat z traumatu OD Kotva.
1: Víš co, tak na to mám jednoduchou radu, zajít se podívat do jiné části Ostravy. Teď třeba veselé to bývá i v Hrabovce, když se vyklízí ten...

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Pěkné dobré ráno za minutku. Je tady 7 hodina raní. Pojďme se podívat na to, jak dneska bude. Jasná obloha po celý den v Ostravě a okolí, ty maximální teploty vyšplhají na nějakých 31 stupňů Celsia, s tím počítejte. Takhle dneska bude. V noci teploty kolem 18 stupňů. Toto pěkné tropické počasí ale překazí zítřek, kdy už budou tady k nám na Moravu přicházet a Slezsko přicházet taky bouřky. Zítřejší maximální teploty sice ukazují do 32 stupňů Celsia, ale zítra 100% počítejte s deštěm. Na horách a ve vyšších polohách dneska teploty do 27 s jasnou oblohou.
1: Fresh zprávy.
3: Národní divadlo Moravskoslezské vstupuje do nové už 108. sezóny. Diváky čeká 14 premiér napříč operou, činohrou, baletem i muzikálem. Slavnostní start obstaral tradiční gala koncert, který propojil obě velké ostravské divadelní scény, tedy divadlo Antonína Dvořáka s divadlem Jiřího Mirona. Policisté včera dopoledne prohledávali garáže a jejich okolí v ulici u Výtopny vedle Rudné ulice naproti Avion Shopping Parku. Pátrali po muži podezřelém z loupeže, který měl být ozbrojený pistolí. Na místě zasahovali také psovodi se služebními psy. V areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity ve Vítkovicích začalo fungovat nové vědecko-výzkumné centrum. Jde o první velkou stavbu v Česku financovanou z evropského programu Spravedlivá transformace, která byla zkolaudovaná a zahajuje provoz. Na výzkumu se bude podílet i VŠBTUO anebo Fakultní nemocnice Ostrava. Po druhé se budete moci těšit na společnou akci hráčů a realizačního týmu HC Vítkovice Ridera s fanoušky, tentokrát v rámci předsezónního představení nových dresů, atraktivní fanzóny a mnoha sportovních a zábavních aktivit. Opět si budete moci prohlédnout taky zázemí a týmu, včetně šatny. Akce proběhne 10. září, že? Ty mi to můžeš potuplovat.
2: Potvrzuju, schvaluju.
3: A ty tam budeš?
2: Já tam budu.
3: Ty se tam budeš taky pohybovat. No a ještě perníka budete moci zahlédnout.
2: Není problém.

0: Flash zprávy. Doprava.
1: Dobré pěkné ráno, taky na silnice opatrní, buďte v Bašce u Frýdku Místku, kde se srazilo nákladní a osobní auto nedaleko Bajmaxu. A opatrně taky v Kopřivnici, a to tedy konkrétně na silnici 58, u toho velkého kruhového objezdu směrem právě na Lubinskou se srazily dvě osobní auta, taky tam počítejte, že se můžete zdržet. No a další informace můžete klidně posílat na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
5: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Ellie Goulding.
1: No jo.
0: No Fresh Radio
1: je pořád
0: taky.
1: Stejné, ona zpívá krásně. Hra mě hodně líbí, mrzelo, že tady já nevystoupila, když měla.
0: Mě taky to mrzelo, ale říkám si, není proč už truchlit, prostě
1: už to šlo.
0: Její blbost, jo.
1: Už to,
0: když někdo dostane příležitost podívat se do Ostravy a nevyužije ji.
1: No, právě. Právě. Už
0: já
1: to
0: za
1: šlo.
0: Ní taky nejdu do Londýna.
1: Ona je z Londýna?
0: Já nevím, já to. Já ji mám zafixovanou jako Britku.
1: Jako Britku? Ale já si myslím, že je to Američanka teda.
0: Je to dost možné, no, počkej.
1: Že jsi ona je jako těžká Amerika.
0: Těžká, slyšíš to, jo?
1: Těžká Amerika, American.
0: No a já tě musím zklamat, je to britská zpěvačka,
1: no,
0: která pochází z Anglie, promiň mi to.
1: No ne, ale tak jako, a tak vidíš to a takový kousek to měla. Já jsem si myslel, že tady nedorazila přes velkou louži a ona nepřiletěla ty tři hočky.
0: Hele, je to nějaké začarované, protože jsem se taky těšívala, že na Colors vystoupí, je to pár let zpátky London Grammar.
1: Aha,
0: a London
1: jasně.
0: Grammar mám jako zafixované, že to jsou taky Britové. Jo, no. jsou, tak potvrzuju.
1: No.
0: A taky nedojeli.
1: Tak možná Britové mají problém s Ostravou.
0: No my už budeme mít zase problém s Britama, že jo?
1: Tak, to je jako, to je definitivní.
0: A mají to zpátky.
1: To je definitivní a my jim to vracíme. Dobré jo. Ráno, jinak přejeme. 7 hodin 12 minut, je úterý 8. září.
0: A bude středa zítra.
1: A bude středa.
0: Tam já se chci dostat, protože bych se už teď ráda omluvila, ať nevzniknou nějaké spekulace. Zítra tady nebudu a je to jako v plánu. Jo. Nic
1: já
0: zásadního se nestane, právě
1: vlastně.
0: Proto to říkám znova nahlas, aby si se ukotvil v datumu a v realitě.
1: Tak v téhle realitě bych rád byl, teda jako, ano.
0: A zítra bude Honza a Honza, to znamená perník a kuchař, zase spolu.
1: Giovanni to pervitino and Giovanni to cucchino.
0: Aby se nestalo, že zapomene i perník i kuchař, tak já jsem to teď jako schválně nenápadně řekla ve vysílání, aby se tady pernický kolega rozpomněl, takže je to potřeba a kuchaře jsem si ověřila už včera, že s tím počítá, takže všechno hraje.
1: A je pravda, jako ty máš snad nějaké jako pochyby o tom, že bychom nedorazili?
0: Já pochyby s váma ne.
1: Ne.
0: Vůbec, to nehrozí
1: no,
0: tady tyhle
1: vidíš,
0: věci.
1: Tak prostě, jak se neboj, zbal si věci ze šuplíku a my tady zítra s Honzou uděláme show, to se neboj.
0: Tě, zbalím si věci ze skříně, protože budu potřebovat, vytáhnu své nejlepší šperky, kožešiny a
1: ale
0: podpadky.
1: Počkej,
0: jo,
1: a kam
0: a půjdu
1: to
0: se fotit. Já mám to glamour focení, o kterém
1: glamour
0: jsme tady mluvili
1: focení.
0: Už jako během léta,
1: no,
0: tak
1: jasně,
0: zítra
1: no.
0: Se to uskuteční,
1: a
0: tak zítra
1: to
0: dělá. Fotíme to v ateliéru a budeš překvapený. Je
1: no.
0: To ateliér a sama jsem zvědavá, jak bude vypadat v Háji ve Slezsku.
1: Ne.
0: A sjíždíme se, tým se mi sjíždí z Ostravy, část je z Opavy,
1: ano.
0: Takže uvidíme, co spolu vymyslíme.
1: Tak to je nádher. A v Háji ve Slezsku, tam mám rodinu.
0: No, takže až tě někdo pošle do Háje.
1: Tak je pozdrav. Tak je pozdrav, prosím tě.
0: Tak budeš vědět, že tam je už kdekdo.
1: Tak jo, no, tak super, tak prosím vás, zapomeňte, zítra ranní vysílání bude, ale bude to maličko jiné, protože prostě budou tady dva chlapy, no. Tak jako,
0: prostě
1: tak,
0: testosteron tady bude třískat a praskat a
1: ten bude a tomu věř. No nic, pokračujeme dále. Marshmallow, Bastille, nebo za chvilku třeba taky Lico. Dobré ráno přejeme.

0: Kubo?
1: Jakube?
0: Kubo?
1: Jakube?
0: Že ty nás posloucháš cestou do práce třeba?
1: ale.
0: No, tak Kuba zdraví na silnici Mariánsko-Horská jezdí civilní Oktávie bílé barvy, nohu z plynu už někoho zastavili, mě naštěstí nemůžou zastavit. Víc jak 80 km za hodinu mi to nejede. Hlavně opatrně na silnicích, zdraví řidič Kuba.
1: Ježiš, Jakube, tak my tě zdravíme taky pěkné, dobré ráno. Mimochodem, pozor, Anomony.
0: A je v práci celou dobu, teď stihle jako doklepnout ještě
1: jo,
0: do té zprávy.
1: Jo, tak to je jasné,
0: takže,
1: tak jako...
0: No je to pracant prostě.
1: Je to prostě to, člověk,
0: ale
1: který
0: když
1: jako
0: my,
1: maká.
0: Tak někdo musí.
1: Někdo na nás vydělávat musí, to je pravda. Hele, Jakube, tak my tě zdravíme, Kubo, dobré ráno. A pozor si dávejte taky, já mám tady ještě informaci z té Bašky, jo. Na Frýdeckom Místecku, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Je to na silnici 56, těsně před nájezdem na dálnici D48. Pokud se tady jakoby nepletu. A jakoby nepletu, je to přesně tak, jak říkám, jo. A je to na úrovni, člověče, když jedeš jakoby směrem na Frýdek, nebo právě jako na ten nájezd, tak je to přesně u toho, kde se ten jeden pruh sjednocuje, nebo dva pruhy sjednocují do jednoho. Jo, kdyby to tam náhodou někdo znal, tak já vám to jako takhle přesně popíšu, protože víme, kde to je. A přes políčko dále je to vedle Bike Maxu, jo.
0: Mhm.
1: Tak to je tak jenom, jako abyste věděli.
0: Dobře.
1: No, jako já jsem nevěděl, že to je taková tepna, ale to je fakt tepna. Já jsem ani jako Baška.
0: A proč bys to měl vědět, ty tam nejezdíš?
1: No, já tam jezdím právě.
0: A co tam děláš? Do prodejny s těma kolama určitě nejezdíš. No, protože tebe v cyklodresu, panečku...
1: To by byla podívaná teda, to ti povím.
0: To si rovnou můžeš vzít neopren a koupit a můžeš ho využívat na kolo i do vody, že?
1: No, dobrý, aby si ušetřil. Dobrý, tak zase jako moment, jo.
0: Už to bylo moc?
1: Už to
0: jo,
1: bylo hodně.
0: Jo, úterku dobře, nechám si to na čtvrtek, až tady zase budu. Zítra máš volno, to nebudu.
1: Hele, já byl naposledy v Bašce kvůli festivalu, aha, který tam byl Baška žije, jo. Teď tam byl mimochodem po 3 letech.
0: A
1: tak, no. No, že jezdím do Bašky, vidíš?
0: Jezdíš, jo, jezdíš, jak jsi tam přijel?
1: Autem.
0: No jo, no.
1: A jak bych jako asi...
0: No, nabízalo se to kolo, že?
1: Ale pozor, jo, ale, pro tvé upotěšení.
0: Jo, upotěšení, no, tak byl mě upotěš.
1: Byl jsem tam jednou v životě i na kole.
0: Aha.
1: No, bylo
0: a
1: mi 15
0: rok?
1: Asi, no. Je to dávno.
0: Je mi jasné, že to není současnost ani záležitost posledních týdnů.
1: Jedeme
0: že?
1: Dál, jo, dobré ráno přejeme.
0: No, pomalu, u tebe s tím jedeme dál pomalu. Prvnicky, pomalu.
1: A provokuješ.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Pojď ještě na tu dopravu, pojď, tak. Tady se hlásí Opava přece, ne?
1: Opava, prosím vás,
0: musíme dát prostor Opavě.
1: Vy se nás spletete s jedním rádiem, které už není aktivní.
0: Jak to myslíš?
1: No my nejsme dopravní zpravodajství, jako.
0: Jako je fakt, že toho je dneska hodně té dopravy, ale jo, zase
1: ale
0: víme.
1: Mně přišlo, že už i včera toho bylo nějak hodně, já nevím teda jako úplně o co vám jde na těch cestách, jo, ale brzděte. Jako,
0: říkáš každou hodinu, volejte, pište, tak už to tady máš a navíc tak, my máme na Opavsku základnu, tak co se děje na Opavsku?
1: To já vím, že máme základnu, ale tak, tak prostě takhle to nejde, no v Nových Sedlicích se něco děje, že?
0: No pozor, Nové Sedlice směr na Ostravu měří.
1: Ale.
0: No. A pak tady máme dotaz a na ten můžeš odpovědět rovnou, protože si ho ještě neviděl, tak já ti ho přečtu.
1: Tak ho čti,
0: uvidíš, jak to jako vymyslíš, jako tu člověk, který má v rukou mix. Zdravím lidičky, nejdřív do zdraví Kuba. Můžu vás poprosit o písničku Být stále mlad od Kai Gotta, ne. Anebo Alphaville Forever Young? Přesně. Ptáme se proč. Pořád se cítím mladý, i když věk nezastavíme. Za 7 minut jedu směr náměstí Republiky.
1: Věk nezastavíme, no.
0: Věk nezastavíme, jo. Ale zase jako Kaju Gotta a Alphaville.
1: A co bys za to řekla ty, Moni? Jako věk nezastavíme. Věk nezastavíme. Nebo souhlasíš, nebo jak to vidíš?
0: Já se na to dívám jako obrovskou zkušenost. Třeba i tady, dívej se, na Kubovi ti to předvedu, jo. Kuba napsal, bylo to v 7.26, žádost o tenhle song.
1: No a je 34 a,
0: stále 7.34 a je zkušenější, než byl v těch 7.26, protože teď má životní zkušenost a odmítnutí.
1: O 8 minut.
0: My mu říkáme, že ne. Jo, a on je chytřejší, než byl v těch 7.26, protože už ví, že zítra si o Kaju Gotta na Fresh Radio nenapíše.
1: Ty ale víš, co ti řeknu? Že bude o to víc překvapenější než v 7.34, protože v 7.35 já mu pustím alespoň Alphaville.
0: A nekecej,
1: a
0: fakt,
1: to, jo.
0: No jo, ale počkej, to, jako, ale, to není to, co chtěl.
1: Ale tak je to
0: vlastně, co
1: tak
0: to
1: je.
0: Takže jsme z toho kulantně vybruslili.
1: Tak. Jsme dobří, ne?
0: Jsme a jsme zkušenější, než jsme byli, když jsme tady 7, ráno
1: 34.
0: přišli.
1: 7.34.

0: O co tady teď půjde? Vy to všichni víte, my to víme také. Tento týden v kvízu naopak hrajeme o 2000 do Ondráše, což je hostinec ve Sviadnově u Frýdku Místku. My jsme tam s Mončou byli, takže my můžeme mluvit, protože víme, jo.
1: Je to ideální pro páry, které už nějakou dobu fungují, třeba dají si nějaké pivečko spolu.
0: A nebo je to gablík. I pro páry, které už nějakou dobu nefungují a chtěli by to zkusit zachránit. Jako,
1: třeba,
0: jo?
1: Třeba.
0: Taky.
1: Jako úplně to není pro páry, které se poznávají, podle mě, protože
0: to ne, no,
1: přesto
0: to ne.
1: Tam bude tolik dobrot, že vy vlastně nebudete mít čas si spolu povídat, jo?
0: To no, jako, spíš jako jinak bych to viděl, jo? Jakože když teprve spolu začínají, tak ještě nemají odkryté takové ty jako všechny neřesti, jo? A teď si vím, že si dáš jako
1: holka.
0: Jo,
1: a nevyužijou
0: toho. No ne, pořádně nechápeš. A teď si vím, že si jako holka dáš prostě Ondráše na česneku, jo? A pak ti celý zbytek schůzky smrdí z pusy česnek.
1: Ty nechápeš mě. Když máš první rande, určitě si nedáš jako česnek, chápeš to? Proto
0: ne,
1: říkám,
0: já bych si teda česnek klidně dál.
1: Ty třeba dobře, tak ty jsi jiný, jo? Jiný, on no. Je bez zábran,
0: tak,
1: ale
0: ano,
1: normální
0: bez
1: člověk, když jde na první rande, tak většinou nedává si nic, čím by si znemožnil následné skórování potažmo po té schůzce při loučení.
0: Poslouchej, a ty na prvním rande by si zdala jaké jídlo, jen tak jako mezi námi?
1: No to je to, že mě žádný chlap na první rande jako nepozval na jídlo. Velká chyba.
0: No i když možná dobrá zkušenost
1: velká
0: by to
1: chyba,
0: byla
1: jo?
0: Pro pány, protože jako podle mě, no to je jedno, nechme to
1: no,
0: být.
1: No ale je to jako velká chyba, jenom jsem tím myslela, že kdyby to bylo první rande zrovna tam, u toho Ondráše, tak jako nevyužiješ potenciál jo, toho hostince, protože přesně bys mohl mít nějaké zábrany a říkal bys si, no tak já si to nedám, protože něco, jo?
0: No
1: chápeš?
0: Jasně, ano, chápu.
1: Tak jak si s někým další dobu, tak je to úplně jedno.
0: No je,
1: česnek,
0: to
1: každý den.
0: Jo.
1: A je mu to úplně v pouk.
0: Hezky ses vymluvila z otázky, kterou jsem ti položil. Děkuju ti. Co by si zdala na prvním rande?
1: Ale no, já právě nevím.
0: Salátek, byla by se jako dámička, ne.
1: Záleží, Honzi, kde bychom byli, že?
0: V Ondráši.
1: V Ondráši, tak tam já bych si dala asi kyselicu normálně.
0: Kyselicu?
1: Pak bych si dala kyselicu.
0: A na druhé?
1: Na druhé bych si dala, Ondráš už jsem tam měla a taky jsem si ho dala, vidíš, když jsem tam byla s tebou.
0: Tak jo, ale my jsme nebyli na rande, že?
1: No to jsme teda nebyli.
0: Nebo jo.
1: No, ne, určitě ne.
0: Co mi uniklo?
1: Ne, neuniklo ti vůbec nic.
0: Dobře.
1: Prosím, přidejte mi česnek.
0: Tak prosím vás, dvojka do Ondráše, kvíz naopak, jakmile zazní signál, volejte, těšíme se.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio!
6: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v

0: Kdo tam je?
1: Dobré ráno, tady Aleš.
0: Aleši, ty jsi teprve teď vstal, ale přiznej barvu.
1: Není pravda, už jsem v práci.
0: No výborně, tak tím pádem spíš v práci. Aleši, dvojka do Ondráše. Já si to říkal Radegastův Schenk, sakra.
2: Oni tak jako je to podobné, já samozřejmě vím, no. I provozního mají, ale stejného, nicméně je to do Ondráše, takže tak. Si vyjadnov, jo, ať nedojde k pomílení.
0: Hele, můžeš se dostat do pátečního finále, když teď odpovíš na 10 otázek špatně a máš na to 1 minutu. Připraven?
1: Připraven.
0: Tak tím pádem jdeme na věc.
2: Aha.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Aleši, čím se živí Švec?
1: Prodáváním mlíka.
2: Slunce vychází v jakou část dne?
1: Večer.
0: V lednu je jaké roční období?
1: Podzim.
2: Co je to aktovka?
1: Aktovka je penál.
0: Kolik stran má čtverec?
1: 12.
2: Co je více, 7 plus 3 nebo 4 krát 2?
1: Více je 4 krát 2.
2: Super.
0: Kolik slabek má slovo automobil?
1: 28.
2: Kdo je větší, motýl anebo orel?
1: Větší je motýl. Okay.
0: Jaká je nejvyšší hora Beskyd?
1: Sněžka.
2: A doplň nám, jablko nepadá daleko od?
1: Od stěny.
2: Od stěny, dobře.
0: Výborně, tak jako ale pozor, tady jako no, ty bysme jeli.
2: A je to, čeče, šip šup a je to.
0: Šip šup,
2: šip šup a cíli.
0: A je to hotový, teda ale ještě ty jsi byl rychlík, to jako tady není o čem.
1: Máš na tu matiku, no, to je vždycky záludná.
0: Ale dal tak to. Matika, prosím tě, v klidu, jako násobky sedmi dáš teď z hlavy?
1: Vlastně jo.
0: Tak pojď.
2: Ale nechce se mi, víc.
1: Nechce se mi.
0: Já bych to zvládl do 14 jenom.
1: No asi tak.
0: Ale Aleši, nic, jako gratulujeme ti, bylo to rychlé, zbyl ti čas, ale to už je jedno, postupuješ do pátečního finále. V pátek zhruba v tento čas buď u telefonu, protože když to padne na tebe, tak tě budeme volat. OK?
1: Dobře,
2: potřebujeme,
1: dobře.
2: Abys to zvedl v časovém limitu, jinak smula.
0: Jinak smolík pacholí.
1: Ano, budu s tím počítat.
2: Bez vágu.
1: Dobře.
0: Aleši, čau, ahoj.
1: Díky, mějte se.
2: Taky se měj, ahoj.
0: No a nebojte se, zítra kvíz naopak bude znova, zhruba v tomto čase a budeme sbírat třetího finalistu.
2: Máme tam Vojtu z pondělka, Aleše z dneška, no uvidíme, co tady zítra vybojujou dva pánové, kdo se vám dovolá.
0: Zítra možná nějaká žena by mohla.
2: Třeba, no, mohla.
0: Třeba ta, kterou jsem potkal u kotvy ve Výškovicích.
2: Ne, Honzi, to už se ti neozve.
0: Dobře, no, tak jo, tak tím pádem to uklidňování, Moni, je na tobě.
2: Výzva přijata.
0: Děkuji.

0: Faded Eyes, 7 hodin 59 minut, pár málo vteřin nám chybí, abychom přivítali společně další hodinku ranního Bon Appetitu. Honza Pernický a Monika Rudová, jsme tady, jsme připraveni, jdeme na to, zprávy pro vás máme taky. Jsem to krásně uvedl, že?
1: No vidíš to, ještě ti zbyl čas.
0: Jsem šikovný, no.
1: Že tak se nadechnu.
0: Ne, děkuji.
2: Počasí.
0: Pěkné dobré ránko, 8 hodin aktuálně v Ostravě. Dneska letní, opravdu letní teploty. Bude jasno po celý den. Ty maximální teploty se vyšplhají na nějakých 30 stupňů Celsia. V noci teploty kolem 17. Pokud dneska razíte třeba na hory, tak počítejte, že i tam bude teplo v Beskydech v maximech 27.
2: Fresh zprávy.
1: Městská policie Ostrava rozšíří svou výbavu o 2 elektrokoloběžky. Strážníci je využijí při hlídkové činnosti v Ostravě jihu, kde jim mají usnadnit pohyb po rozsáhlém území obvodu, no a umožnit rychlejší reakci na situace v hůře dostupných místech. 3 miminka během jednoho týdne, 2 holčičky, 1 chlapec se v Moravskoslezském kraji narodili neplánovaně mimo porodnici. Všem pomohli na svět jejich tatínci, v jednom případě v autě na dálnici a v dalších dvou přímo v bytech. Záchranáři je stihli už jenom pochválit za skvěle odvedenou práci. Gratulujeme. Dlouho očekávaný příchod módního řetězce Primark do Ostravy je tu. V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě Zábřehu přivítá první zákazníky právě dneska v 9.30. Prodejna se rozkládá ve dvou patrech, no a kromě módy pro ženy, muže i děti nabídne také bohatý sortiment vybavení a dekorací do domácnosti. Na vrchol Lysé hory se i letos podívalo několik vozíčkářů, které tam společnými silami dotáhli, dotlačili a vlastně ve finále i donesli dobrovolníci. Z někdejší menší akce se stala tradice, které se každý rok účastní několik desítek lidí.
2: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava.
0: Opatrní buďte v Ostravské ulici v Havířově, kde se srazily 2 osobní auta na kruhovém objezdu. Policie na místě a blokuje rozhodně příjezd z Anglické, tak počítejte, že se zdržíte. A pozor taky v Kopřivnici na Novojičínsku, kde se u Síkovce srazily 2 osobní automobily.

0: Tak opatrně, další informace klidně posílejte 77337136.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
17: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
18: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: stěhoval bubny, tak jak ti to jde, už si na ně hrál?
1: Výborně.
0: Zabubnoval jsi už?
1: To je výborná otázka teda.
0: No.
2: Tak já jsem si zabubnoval, bubnuju pravidelně každé ráno.
0: Každé ráno, jako v 5 hodin,
2: dopoledne,
0: jo?
2: Dopoledne, když se vrátím z rádia, dobře. Bubnuji, ale zatím to jako úplně nedává hlavu a patu.
0: Dobře, a ty máš nějaké hudební vzdělání k tomu? Nebo jenom ambice?
2: Poslouchám hudbu.
0: Takže nemáš?
2: No nemám, jakoby nemám, no.
0: Protože... Takže... No, začínal nový školní rok a tím, jako se otvíraly kroužky, zušky. Že? Pro děti i zušky. Mm-hmm. Tak jenom jsem chtěla vědět, jestli i ty máš za sebou nějaké takové vzdělávání, jestli ses učil někdy třeba v základní takhle umělecké ne, no. škole na
2: hele,
0: něco. Ne.
2: Hele, takhle ne, ale je pravda, že jako tím, že jsem si ty bicí domů pořídil, máme v ložnici, tak já teď hledám někoho, kdo by mě na ně jako aktivně naučil hrát. Jo.
0: Jo.
2: Takže můžeme vlastně otevřít jako takovou veřejnou anketu, abychom se zeptali frešáků, posluchačů, jestli tady někdo na bicí umí, po případě, jestli tady někdo dokonce přímo na bicí učí.
0: Jasně, že bychom ti našli lektora.
2: Vyloženě lektora.
0: Učitele. No, ono víš co, ty kroužky, to není vůbec jednoduchá záležitost levná, takže očekávej jakékoliv nabídky. Jsem kovaná v tom, tak vím, i ty maminky kolem schánějí pro děti. Mm. A je fakt, že zaplatíš tisícovku až třeba 4,5 za pololetí podle toho, o jaký kroužek jde.
2: No,
0: jo?
2: Jasně, no. A ty bicí zhruba jako víš kolik?
0: Já nevím, kolik si může říct učitel.
2: Já si myslím, že oni si tak za hodinu říkají klidně i litr.
0: Vem si, že já mám angličtinu, já platím 450 za hočku. Mm-hmm. A to by mohlo být podobné, že třeba.
2: Myslím si, že i víc. Mm. Jako vůbec bych se nedivil, kdyby si učitel bicích nástrojů vzal více. Ale já to udělám barterem s vámi klidně.
0: A co bys jim nabídl jako místo toho?
2: No, svůj talent.
0: Jako jak?
2: No, jakože tak.
0: No ne, jak bys chtěl barterovat hodiny bicí?
2: No svým talentem.
0: Dobře, takže on tě naučí na bicí a ty pro něho potom uděláš co?
2: Třeba mu odmoderuju akci.
0: Budeš vítat studenty.
2: Jo, dobrý den, dámy a pánové, vítejte na bicí přednášce pana učitele Zdeňka Bubna.
0: Hodina ti začíná teď. Já se ohlásím, za tři čtvrtě. Jo?
2: A já budu moderovat jenom. Ne, prosím vás, teď vážně, znáte někoho, kdo umí hrát na bicí, popřípadě kdo to učí? Dejte mi vědět, prosím, jo, prosím.
3: WhatsApp 77 337 1036.
2: No, a do té doby posílám další pecky. Mm-hmm.
0: Tak pozor, mám tady odpověď, je to individuální, uvidíme, kolik si ti řekne ten dotyčný, až se ti ozve, mm-hmm. ale obvykle to stojí od 400 do 900 za individuální lekci.
2: Mm, to je velké rozhraní.
0: Nejčastěji v délce 3/4 až hodina.
2: 3/4 hodina, ok, tak počkáme, pište.
0: Ale pokud bys chtěl prý jenom jednu, tak se můžete domluvit na 700.
2: Jako jenom jednu paličku?
0: Jenom jednu hodinu.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: píše: Honzine, na co potřebuješ učitele? Na bicí se naučíš sám, bubeník nepotřebuje znát ani noty, stačí ti poslouchat písničky.
1: Tak já a nevím. Máš hudební rytmus v sobě?
0: Tak já nevím, tak počkej, tak dívej, tak teď ti napočítám třeba Felixe Jena, jo, písničku Pride, jo.
1: Mně se úplně stačí, když budeš
0: raz,
1: tleskej.
0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: Udržíš rytmus potom, když tohle skončí?
0: Je pravda, Moni, že ano, to je výborná otázka. Je pravda, že když jsem si zkoušel na nějakou písničku jako bubnovat, alespoň jako nějak do rytmu,
1: no,
0: tak já nezvládám jednu jedinou věc, jo. Bubnovat pravou levou rukou a do toho klepat pravou nohou do středového bubnu.
1: No jo, ty stříháš hemisféry, to je pravá, prostě levá, to je jak hraní na klavír.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no to prostě já to nedávám, ale i když možná jo, to se naučím, no.
1: Dobrá škola na koordinaci, super.
0: Možná jo, no.
1: Možná.
0: Chce to trénink a čas. Kdyby si chtěla, Moni, tak můžeš klidně přijít, já tě to naučím.
1: Já mám, prosím tě, hudebních nástrojů kolem sebe dost.
0: Ale prosím Vojtovi, tě, a jaké například?
1: Tak Ráďa se naučil, nebo se učí na heligonku.
0: To fouká, jo?
1: No, já jenom podotýkám, že bydlíme v bytě. Takže Ráďa se učí na heligonku.
0: Ano, výborně.
1: Můj senátor včera přijel z hudebnin a dovezl se zesilovač na elektrickou kytaru.
0: Jo, krása.
1: Takže nevím, jak dlouho tam ještě budeme bydlet.
0: Počkej, Moni, ale... a na co hraješ ty?
1: Já tak nějak zpívám mezi čase. Já jenom lítám mezi obývakem a dětským pokojem a chytám se podle toho, která melodie se line odkud.
0: Jo.
1: Tak to dělám já.
0: Mi trošku líto, nevadí. No. Tak jestli chceš, tak můžeš přijít, můžeme hrát spolu na bubny.
1: Ale
0: a pak uděláme kapelu.
1: Myslím, že no...
0: Dudovi s Pernickým. No. Můžeš zpívat, neboj.
1: Perník s Dudama.
2: Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
7: Fresh Radio.

0: 31. si jo. Myslím, že to zavřeli.
1: Což mi teda jako přijde upřímně strašně, strašně brzo, už jenom proto, protože prostě poslední ty záříové roky, no, které tady byly, byly poměrně teplé a myslím si, že třeba dnešek je přímý důkaz toho, že koupaliště by ještě měly být otevřeny.
0: Je to příznivé, možná, že ještě někde něco funguje, já teda nevím, slyšela jsem, že Havířov nějak zavírá během toho prvního, té první části v září, jo, jestli to v tom prvním dvou týdnu. A teď nevím, jestli už to mají zavřené nebo budou zavírat až o tomhle víkendu, tak by třeba mohli frešáci dát tip, jestli jo nebo ne.
1: Přesně.
0: Jo, jinak je těch akváčů je ještě, co budou třeba fungovat. Nejezdíš do Bohumína náhodou někdy? Do akváče.
1: Jako jo, ale jo, tam je pí ten venkovní bazén otevřený jako celoročně. Okay, tam to jo, jako jo, úplně nejde takhle porovnávat, stejně tak v Porubě, pokud se nepletu, na krytém bazéně. Ale mě opravdu jako reálně zajímá, jestli k dnešnímu dni, jo, meteorologové avizují, že bude 31 stupňů v maximech ve stínu, což je opravdu jako, to je letní, to je letní počasí.
0: Tak
1: jestli
0: kam
1: se
0: jdete
1: někde
0: koupat? No, jasně.
1: Přesně.
0: Kam se jdete koupat?
1: 77 337 136 je náš WhatsApp, nebo taky použijte naši aplikaci, kde nám tyto informace napíšete. My nemáme pochyby o tom, že třeba Kališák v Bohumíně dneska bude plný, to je jasné, jo. Takové ty jako přírodní koupaliště, kde prostě můžete skočit do vody, aniž byste museli projít nějakou bránou, jo. Ale opravdu se ptáme, jestli je někde dneska otevřené ještě nějaké letní koupaliště. Já normálně, jako fakt, jak tady sedím a o tom mluvím, tak já bych přemýšlel nad tím, že bych šel dneska.
0: Okay, no tak uvidíme, co dostaneme za tipy. Je to příznivé, ještě já se podívám teda na ty teploty, co mám já, jo.
1: Koukni.
0: Podle mých údajů bude dneska 27 až 30, ty se přející víc, ty máš dokonce
1: o stupeň víc,
0: máš dokonce nad 30. Ale jako jo, já jsem si jistá, že kdybych jela kolem Vratimova, kolem Splavu, u té benzínové pumpy, víš, že ano, tam to bude taky dneska osete lidma určitě.
1: Ano, ano. Renča píše, že Slezská Harta dneska bude plná. No jo,
0: já Slezská jsem Harta.
1: Ale to je přesně, to je jako přírodní úkaz. My se ptáme na koupaliště. Ale okej, dávejte tipy, klidně, pište, volejte 77 337 136. So my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Máš zkusit koupák ve Klimkovicích, který byl v neděli ještě otevřený. Děkujeme moc, Martin.
1: V neděli byla zima, ale ne.
0: Okay, myslíš, tak jako já myslím, že bylo no, docela, to byl ten maraton a půlmaraton na Masarykáči a byly momenty, kdy mi bylo teplo teda, abych přiznala pravdu.
1: Jo, ale jako, že bych šel na koupal ještě teda, mo nevím, to jako, ale jo, asi
0: pak
1: proč ne. Dobře.
0: Máme další tip, Kačka, jo, krásné koupaliště je Stars v Třinci, pořád otevřeno a Havířov je provoz už ukončen. Děkujeme. Aha. Jelikož na Sereze pracuju, ale ne na koupalištích, můj názor moc brzo uzavřeno.
1: No jasně, ale hele, ten názor já mám třeba úplně stejný. Já mám areály Serezy strašně rád, jo. Je to fakt jako rodinné, je to příjemné, koupaliště ve Vřesině je prostě geniální, ale mě možná mrzí, že opravdu jako nepočkali ani na ten vývoj situace minimálně do té půlky září a že to prostě jako zavřeli. Je to škoda. Možná, chápeme, jsou tam jako věci, do kterých my nevidíme, jo, údržba a tak dále.
0: Jasně.
1: Ale jako zrovna třeba dneska, potažmo třeba zítra, pardon, jako šel bych.
0: No a tady Ivo ještě doporučuje, ten to teda miluje, na Slezské hartě a já musím přiznat, že já jsem tam v životě nebyla.
1: Moni, ta harta
0: takže
1: jede,
0: bych se tam, já bych se tam asi opravdu měla podívat teda.
1: No měla.
0: To už je několikátý člověk, co
1: já
0: mě tam
1: jsem
0: posílá.
1: Dokonce, hele, my s mými kamarády jezdíme na hartu v létě v aha. noci na noční koupání. Jako fakt,
0: ty
1: my se prostě
0: nebojíš vlézt v noci do vody?
1: Ne, v 9 večer jsme vždycky sedli do auta a jeli jsme na hartu. Byli jsme tam kolem 10, takže byla už tma, ale bylo takové ještě na obloze jako vidno. A to je fakt jako super zážitek, doporučuju, fakt doporučuju.
0: Ok, no, tak
1: a má jo. to ale jako, ta cesta vždycky měla ještě jeden důvod.
0: A ten byl?
1: No, no, od harty to máš docela blízko do Bruntálu a v Bruntále mají výborný kebab, takže
0: vy jste jeli se schválně koupat na hartu, abyste potom si mohli tak. zajít na večeři.
1: No my jsme tak jako udělali, víš, takové jenom jako je, a je hlad celkem, co?
0: To musela být
1: no.
0: nějaká půlnoční lesvačenka, když jste se v létě koupali za tmy, to je tak od 9:30 nahoru nejdříve.
1: A tak to už se nikdo neptá, ne, v kolik hodin jíš kebab. To už se neptej,
0: ale je pravda,
1: jako,
0: když jíš kebab, tak je asi jedno kdy, jako tak
1: je to
0: jedno
1: a hlavně tam ten kebab fakt jako stojí za to, takže doporučuju těch 10 kilometrů si od té harty do toho Bruntálu prostě zajet, jako, protože jestli v Bruntále něco stojí za to, tak je to kebab na náměstí, jako vážně, jo, doporučuju.
0: Já mě se to tady střídří na zajímavé časy, takže já pojedu na hartu a možná
1: a možná bude i kebab. To je vyloženě sen. Na Freši pokračujeme za chvilečku dále. Nabídneme třeba novou Carly Rae Jepsen a nebo Hunter X, tak buďte s námi a dobré ráno přejeme.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Vyhrávej skvělé ceny.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Dneska, jak budou ty tropy, jo, jak všichni lákají k vodě, tak ano. Já to úplně vidím. Dneska budou ty kiosky a bystra praskat ve švech, to budou samé smažené hranolky s tatarkou.
1: No, protože otevřené bude už jenom něco, že? Jako to je další problém, jo. Ale hele, ať je to jakkoliv, tak hlavně se dobře najeste, protože to je důležité, že jo?
0: Dneska
1: být
0: máme
1: dobře najezený.
0: Dovoleno jako řešit třeba, zprasit se. Tak kdybyste měli zájem, je to už nějakou dobu, co jsme zaslechli i my tady ráno na Freši, že se tady u nás v regionu podává takzvaný smažák po havířsku. Je to teda jako smažák, který je černý, jo?
1: Je takhle.
0: Černý havířský smažák, je to teda hit z Tonavy, tak tam, kdybys měl chuť,
1: tak si můžu zajet na regionální smažený sejda.
0: Tak vypadá to jako kus uhlí, no, takže
1: výborně, to zní velmi lákavě.
0: Stylové.
1: Děkuju ti za dobrý tip na dnešní oběd. Perfektní, Moni, díky moc.
0: Ale třeba bude dobrý.
1: Ale a hlavně si ten oběd dneska užijte, nejlépe s Freshem, a my se na vás budeme po tomto tropickém dni těšit opět zítra, respektive
0: no,
1: my.
0: Polovina, no. Jenom ta polovina, ta větší polovina.
1: No, dobrý.
0: Vyštěte goba zase.
1: Hele, pobavila ses,
0: ale ještě mám rezervy.
1: Prosím tě, užij si zítřejší den a vy si užijte dnešní den. No a zítra pánské ráno v podání Pervitino Kukino, bude to jízda, tak buďte tady s námi.
0: Začneme
1: 6.20, jo, jenom byste jako věděli.
0: Bratři v triku. Ne, začnou v 6.
1: Ty neříkej, ty to nebude.
0: Já vám věřím, kluci, já vám věřím, to dáte.
1: Tak jo, tak hezké úterý, mějte se, ahoj. Ahoj.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: V Ostravě je dneska v maximech 30 stupňů, úplně v těch největších maximech 31 stupňů Celsia, bude jasno po celý den, obloha bez mráčku. Teploty v noci vysoké, nakonec kolem 19 stupňů Celsia, takže ideální letní den užít si třeba ten poslední letní den někde u vody, jak už jsme zmiňovali. Na horách, pokud se tedy chystáte třeba do Beskyd, v maximech dneska 27.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
3: Ještě jednou hezký dobrý den i ode mě. Pojďme si dát zprávy, které se budou týkat i Národního divadla Moravskoslezského. To vstupuje do nové už 108. sezóny. Diváky čeká 14 premiér napříč operou, činohrou, baletem i muzikálem. Slavnostní start obstaral tradiční gala koncert, který propojil obě velké ostravské divadelní scény, tedy divadlo Antonína Dvořáka s divadlem Jiřího Mirona. Policisté včera dopoledne prohledávali garáže a jejich okolí v ulici u Výtopny vedle Rudné ulice naproti Avion Shopping Parku. Pátrali po muži podezřelém z loupeže, který měl být ozbrojený pistolí. Na místě zasahovali také psovodi se služebními psy. V areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity ve Vítkovicích začalo fungovat nové vědecko-výzkumné centrum. Jde o první velkou stavbu v Česku, financovanou z evropského programu Spravedlivá transformace, která byla skolaudována a zahajuje provoz. Na výzkumu se bude podílet i VŠBTUO nebo Fakultní nemocnice Ostrava. Po druhé se budete moci těšit na společnou akci hráčů a realizačního týmu HC Vítkovice Ridera s fanoušky. Tentokrát v rámci předsezónního představení nových dresů, atraktivní fanzóny a mnoha sportovních i zábavních aktivit. Opět se budete moci prohlédnout taky zázemí A týmu, a to včetně šatny. Akce proběhne 10. září.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 2 minutky po 9. sledujeme také dění na silnicích v kraji a víme, že problém je v Havířově na Jaselské ulici. Se srazily 2 osobní auta, stojí tam je policie, tak počítejte se zdržením a zpomalte. V Havířově zůstaneme, ulice Dělnická, taktéž srážka 2 osobních aut. A policisté vyšetřují dopravní nehodu v Šenově u... A teď tady jako možná ty si zešenovat, tak mi to popište, jako by směrem na Rudnou, když bys chtěla najet, no. Jo, u mostu přes říčku Lučinu, jestli jako víš zhruba. Jo, brání průjezdu překážka na vozovce, průjezd tady se zvýšenou opatrností, havárie nákladního auta do dopravního značení. Tak snad nesundal třeba tu značku, která upozorňuje, že projíždíš v

0: přes řeku Lučinu. To by byla velká škoda.
1: Neboj se, to tam všichni známe.
0: Tak jo, tak opatrně na cestách. Ahoj a ahoj. S Freshem.
2: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Skanda!

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Premena Metadaimona. On vám schudol 15 kg, samozrejme stále vás zdravím na Freshi. Ako sa mu to teda pre pána kráľa podarilo? Príbeh legendárneho gréckeho kráľa Odysea, ktorý sa po trojskej vojne dlhých 20 rokov snaží vrátiť domov, ožíva vo veľkofilme Odysea. Hlavnú úlohu stvárnil Matt Damon, ktorý pre ňu absolvoval drastickú fyzickú premenu. Režisér Christopher Nolan nechcel z Damona urobiť svalnatého akčného hrdinu. Potreboval muža, na ktorom bude vidieť roky útrap, vyčerpania a vlastne neustáleho boja. Videli ste to? Matt preto absolvoval mesiace intenzívnej prípravy a schudol na hmotnosť, ktorú mal naposledy počas strednej školy. Herec zdôraznil, že tento raz nechcel riskovať svoje zdravie. Pred začiatkom vážil zhruba 91 kg, ale počúvajte dobre, jeho váha klesla na 76 kg. Neurobil som to nezdravým spôsobom. Ak by som mal naopak výrazne pribrať, už by som do toho v tomto veku nešiel. A nešlo len o chudnutie, ale o kompletnú zmenu životného štýlu. Každé jedlo, každá hodina spánku či regenerácie boli presne naplánované. Cieľom teda nebolo iba dobre vyzerať pred kamerou, ale predovšetkým vydržať mimoriadne náročné nakrúcanie bez zranení. Tak neviem, či ste film videli. Za mňa neskutočne dobré.
0: Skandál s Marikou.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Škandál, ten útorkový je na svojom konci, predávam štafetu a teším sa opäť zajtra. Majte sa krásne, užívajte do pohody, celý deň máte vlastne pred sebou. Tak nech to stojí za to. Čau.
0: Skandál s Marikou.

House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ.

0: odborníci na ochranu fasád.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Jirka a Javorský.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 10:10, takhle přesně to vypadá ten čas, když si všechno sedne, jak má. Dobré dopoledne, koukneme na cesty, jednak který hned ze startu mi tady poslal jeden z vás, děkuju za to upozornění na nehodu a to zní Mírové náměstí, to znamená Ostrava Vítkovice, směr Palác kultury a sportu, dvě auta v sobě. A ještě druhá zpráva, Nové Sedlice, směr Ostrava. A ne, to je, jo, Měří, už to chápu, Nové Sedlice, směr Ostrava Měří. A teď z databáze, tři nehody. Jedna je, když si jedete z Rudné na Šenov, ale neodbočíte na Šenov, ale odbočíte doprava na, co tam je, na Frýdek, jakoby, tak hned za tím dalším mostíčkem přes řeku Lučinu na nákladňák havaroval do dopravní značky. Druhá komplikace Havířov, Jaselská, křižovatka Karvinská, dvě osobní auta a třetí komplikace Ostrava Ruská. Jo, to je to u těch Vítkovic, co znamená u Mírového náměstí dvě osobní auta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

poslední době už tam není ani dne nebo hodiny, kdy by se neobjevily nějaké zprávy o tom, že zase někoho internetoví podvodníci nachytali a obrali ho vyšší desítky tisíc, o 100 tisíc, o nějaký ten milionek. Ale teď mám frajera normálně, ke kterému bych hned šel na školení, jak to udělat. 1,5 miliardy. To je raketa. A dokonce tady v Česku, z Královéhradecka, pan Krutina, ne, pan Janata, Krutina je jeho bájce, takhle postupně během 2 let zhruba ze 4,5 tisíce lidí vylákal takové prachy, že to dohromady v součtu dalo 1,5 miliardy. Slibovali mu úročení 20 až 30%. Krásné, na to slyší asi každý, kdo si neumí úplně jednoduše spočítat, že to není tak jednoduché takové úročení vydělat někde. No a jelikož se nic nedělo, tak ti, co mu dali ty prachy, se začali postupně ozývat na policii a tak, jak to se četla, tak si myslím, že vyšetřovatele trefil šlak. 1,5 miliardy. A to je zatím jakoby prokázaná hodnota. Dotyčného už mají, jakože čapnutého zřejmě přes nějakou vazbu. A nějaké prachy na jeho účtu ještě stihli najít, jenomže jak to tak bývá, tak utrácel, koupil auta, jako já nechápu auta. Já mám asi buď to štěstí, nebo to smůlu, vzhledem tomu, co děláme normálně, co nás živí, že jsem seděl ve všem možném, včetně Porsche, včetně Ferrari a normálně pak si uvědomíte, že ty auta jsou v podstatě jenom auta. Jasně, když jste ten machrovačku, tak je to super, ale na, jak se dneska módně anglicky říká, daily, na denní používání, to fakt není potřeba. Takže zásadní chyba to, že začnete utrácet za tyhle ty auta. No a jak to tak vypadá? Tak obhájce se sice snaží, ale zatím to vypadá, že dostane trest někde 10 roků a výš, což jsem teda čekal možná i větší numero. Ale pobavila mě tady jedna hláška toho obhájce, který se vyjádřil, že jeho klient je veskrze geniálním mozkem, protože dokázal třeba za jeden měsíc vydělat 70 milionů. No to klobouk dolů, to jako opravdu neumí každý, ale přesto všechno stačilo utopit 1,5 miliardy, no tak nevyšlo to úplně ideálně. Posloucháš Fresh Radio.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý.
9: Hoši, velké řeště s průlízkami.
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
14: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
16: JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio.

Vypadá to, že dnešní den bude ve znamení velkých čísel, protože další, no tady doslova do písmene krádež. A dnes dopoledne ve Francii, ve městě, kde je muzeum slavného francouzského malíře Augusta Renoira, neznámí pachatelé ukradli nejméně 4 obrazy. No nejméně 4 obrazy, to si myslím, že asi bude, by mohli mít spočítáno, za stolik jich nenamaloval, aby to nedokázali spočítat. Každopádně, tak jak potom utíkali, protože je to všechno na kamerových záběrech dneska, tak jeden ten obraz museli jakoby nechat na místě a pak zdrhli už definitivně. A jenom ten jeden obraz, který tam nechali, tak starosta města pan Masson uvedl, že jeho hodnota je přes 220 milionů korun za jeden obraz. No, jestli jich ukradli několik, tak myslím, že další z adeptů, co pokud to udělají šikovně už do konce života, následujících 3 svých generací nemusí nic dělat. I když těžko říct, že jo, takový obraz to není rohlík, ten hned se někde objeví a je to.

0: Rocks na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Jak mě pořád ta muzika ještě stále baví a sleduju samozřejmě všechno možné, tak zase se včera objevil jedno takové výročí. A to je z kategorie nás starců, kdy jsem řekl, kolik let jakože od toho songu? No, pěkně nám to letí, ale musel jsem uznat, protože pak jsem si projel ještě další songy z roku 1991, to znamená 35 let zpět. A to byl velmi plodný rok na hity, které jdou dodnes. Třeba asi nejúspěšnější možná z té doby klubová věc Crystal Waters, no, 35 let. Ale co se mi úplně vybavilo, že jsem zapomněla v době, kdy to bylo aktuální, to znamená v tom 91., tak britský projekt KLF, my jsme kolem něj měli všichni takovou jakoby auru, že jsou nějací takový tajemní a něco, no byli trošku. Ale muziku udělali v té době skvělou, zůstali po nich 3-4 velké hity. Až jsem teď zjistil, že v našem počítači není ani jeden. Možná by to stálo za to do těch old schoolů přidat, protože tohle je klasika. Tak pojďme zazpomínat a pojďme si někteří uvědomit, jak už jsme staří. 35 let stará věc, která dodnes funguje a pořád je to song z kategorie, který, no, jinak než má to koule, se to říct nedá. This is Radio Freedom.

0: se teď snažím v hlavě dát dohromady. První single se mi se jmenoval What Time Is Love, pak bylo tohle Free Am Eternal, potom bylo Last Train to Transcendral, což byla taneční věc jako kráva na tu dobu. Pak měl ještě jeden song, ale teď už se neumím vybavit normálně. Přišel tady hezký komentář. KLF, na tom jsem vyrostl, no to už jsem asi vážně starý. Hele, vítej v klubu. Já to vidím úplně stejně, jak jsem zjistil, že 35 let, říkám, cože? Ale co mě třeba už nějakou dobu zanáží, nevím, jestli to máte stejně, tak já, když mi bylo nějakých nác, 25, 20, 30, tak muzika stará 35 let v té době zněla úplně strašidelně, jako to byly fakt málem rock'n'rolly, nechci jít do extrému, valčíky, polky. A dneska, 35 let zpátky, a je to song, který naprosto v klidu bych si dokázal představit pustit někde v klubu, protože pořád je dobrý a pořád nezní tak staře.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Já jsem úplně zapomněl, že mi tady přišlo další dopravní upozornění, tak se omlouvám za zpoždění, ale snad je to ještě aktuální. Konkrétně zní, nějaký problém v Ostravě po době na vozovně, křižovatka Opavská versus Porubská Sokolovská. Křižovatku řídí policie. No tak uvidíme, za chvilku se podívám do databáze, třeba se tam něco vyplechařilo.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina zhruba za 2 minuty. A na cestách nová nehoda, konkrétně do Frenštát pod Radoštěm, Dolní ulice, osobní auto s motorkou. No, motorkáři, už vám to krátí se pomaličku, že jo?
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

si myslím, že ideální muzika na dnešní den, který má být teplý, což už tak vypadá. Dokonce jsem si chvilku říkal, jestli otevře nějaké koupaliště noční koupání dneska, tak bych možná o tom uvažoval. Ale teď půjdeme jinam. Dnes nebo zítra, spíš asi zítra, už jsem zmiňoval vlastně včera, hezky jsem se do toho zamotal, bude představovat Apple své novinky na další rok, respektive své novinky, které už za týden budou k dispozici. Ale to mě spíš přivádí na tu myšlenku, že vlastně aktuálně běžící veletrh HIFA vlastně on už možná skončil, teď si nejsem jistý, no prostě přes víkend jel. Tak všichni vystavovatelé, kteří se pohybují v oblasti výroby, si stěžují na to, že budoucnost materiálu pro výrobu nebo surovin pro výrobu čipů a podobně vzhledem k obrovské poptávce kvůli AI téměř nejistá. A teď s tím přichází ruku v ruce asi další zpráva. Cena mědi vystoupila na nový rekord. Jestli máte doma něco měděného, tak možná za chvilku bude mědi nad zlatou. Od pondělka se vyšplhala na nové maximum. A za růstem právě stojí zejména obavy z nedostatku tohoto kovu kvůli používání ve výrobě polovodičů, čipů a podobných věcí. Mám jeden tip. Nabíječky, elektro, aut, mají měděné kabely. Fresh Radio. Řekni, kam můžeme odjít.

Jedna zásadní zpráva z našeho města, hlavně pro ženy, potažmo šopaholičky, nebo jak se tomu říká dneska moderně. Dnešním dnem otevřela svou pobočku, tyjo, teď nevím, jestli to je německá společnost, nemám pocit, že německá, Primark nebo Primark, těžko říct. A už se na internetu sdílejí videa, jak tam vypadá řada. No je tam trošku řada, jako bych řekl, tak 150-200 lidí určitě v řadě, možná ještě víc. A co se mě překvapilo, tak podle složení té řady, tak to jsou vesměs lidé, kteří by tam asi neměli být. Nicméně, pobavil mě komentář, který bych se dovedl ty troufnout doznačit jako komentář dne na tohleto téma. Někdo pod to video napsal, fronta u Lidl outletu byla větší. Vyřešeno, uzavřeno, děkujeme.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

A jdeme do Maďarska, pomyslně do Maďarska. Tam je lukostřelec, který se specializuje na střílení? Střelbu asi jo? Střelbu z luku. Klasického luku, samozřejmě asi nějak special udělaného tady pro ty věci. A specializuje se na dálku. Co nejdále dostřelí číp, jo? Tak si teď schválně můžete v duchu pro sebe tipnout na chvilku. Jak daleko si myslíte, že se dá dostřelit šíp vystřelený z luku? A já jenom mezi tím dodám, že svým výkonem překonal 29 let starý světový rekord a překonal ho 80 cm, což jakože není moc, nic moc, že? Když se to tak jako představíme, to není ani metr. Ale teď už teda konkrétní čísla. Dosavadní rekord činil, a to fakt jako je šílené číslo, 1062 metrů. A nějaké drobné, no a Monus, jak se jmenuje tenhle ten střelec, překonal na rekord 1063,59 metrů. To znamená kilometr a kousíček. To je šílená dálka, jako já si jenom představuji, jako když to vystřelíte a teď to pšš, a letí a díváte se a pořád letí. No, on sám říká, že ročně vystřelil asi 250 tisíc šípů a každý den trénuje. Říkal, že je to poměrně bolestivé, protože každé ráno musí to tělo rozhýbat. No, ale tak jako je to světový rekordman, tak musí proto něco obětovat, synek. JJ na Fresh Radio.

0: Já už jsem to tady dneska dopoledne zmiňoval a koukám, že tady festival elektroniky nebo výstava veletrh IFA ještě stále jede. A aktuálně bylo k vidění takové, jakože byla taková show nazvaná Robots on the Runway, která ukázala, jak rychle se ti humanoidní roboti, tedy kteří vypadají v vozovkách jako lidé, jak rychle se ta technologie posouvá. A taky, jak by mohli jednou tihleti roboti nahradit lidi v továrnách, eventuálně i v domácnostech, jo? Že třeba za vás budou, já nevím, mít nádobí, když na to už jsou dneska myčky. Jakoby modelek žen reálných byla udělána taková jakože modní přehlídka improvizovaná, kde se ti roboti prostě různě předváděli a ukazovali. Jako už na první pohled to poznáte, že ty pohyby jsou takové trošku jiné. Nicméně je jasné, že oni se to prostě naučí, že jo? Jako všechno se postupně naučí, tak i tohle to se naučí. A zdaleka ještě neumí všechno, ale to je jenom otázka času. To je jenom otázka času, kdy nás Skynet vypne.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Fresh Radio.

Hodně suché a hodně teplé léto krom jiných věcí znamená, že houby, ale houby, nerostou. Nerostou. V našem regionu zatím žádná sláva, ale tím, jak se blíží už to počasí, které bychom tady raději neměli, tak se dá říct, nebo dá se očekávat, že houbařská sezóna asi v menším měřítku, ale začne i u nás. A je tady jedno varování. Páni policisté oznámili, že se poprvé budou více zaměřovat i na parkování v lesích, na zákazech, na polních cestách, lesních cestách a podobně. Tak pokud patříte mezi aktivní houbaře, tak pozor, ať vás ta návštěva hub vyjde, nevyjde dráž, než když si je koupíte někde v marketu na kila. Protože za takové parkování tisíce lítají raz, dva. Navíc, když vedete do nějaké té zakázané zóny, anebo na soukromý pozemek, protože většina nebo velká část lesů třeba tady v Beskydech patří tuším církvi, tak tam se s váma taky nebudou mydlit. No. Fresh.

0: Doprava. Doprava.
1: Užívat si ticho, tedy enjoy the silence, rozhodně s Freshem nemůžete a nebudete a ani nechceme, abyste si užívali ticho. Tak zase něco přidám, nehody na cestách, žádná nová, ale v systému ještě stále platí upozornění na možná následky nehody ve Frenštátě pod Radoštěm na ulici zvané Dolní, tak opatrně.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
5: 12 hodin 4 minuty, přeji hezké poledne, úterý 8. září. George Ezra anebo Kellyn.

0: Fantazie. Stačilo pár tónů klavíru a byli jsme v roce 1996. Vzpomínáte na tehdejší totální pecku Dreamhouse, Robert Miles a Children? Teď jsme vám to na Fresh Radio hezky naservírovali na stříbrném podnosu k vašemu údernímu obědu. Tak snad chutnal tenhle vzpomínkový hit Children a abychom nebyli jenom tady v rámci nějakých nostalgických hitů, tak pojďme si dát něco úplně čerstvého, protože Ellie Goulding vydala v pátek z Brusu nové album a to bychom nebyli my, abychom vám ten nový hit nezahráli hned teď. For Your Entertainment.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Jonas Blue, Sam Feld, Fresh Radio je s vámi. My jsme před chvilkou hráli hit Children od Roberta Milese, ten měl přesně 30. A představte si, dnes přesně 60 má Star Trek, to je neuvěřitelné. Ano, 8. září 66 se poprvé vydala Enterprise tam, kam se dosud nikdo nevydal. Přitom původní seriál vydržel jenom 3 sezóny, jenomže Kirk, Spock a jejich vesmír žijí dodnes. Star Trek třeba předpověděl videohovory, jo, což je dneska běžné, i chytré přístroje. Jenom jak si ten teleport do práce pořád nějak vázne. Snad na tom v současnosti ještě zapracujeme. Ale milovníci Star Treku, dneska máte důvod k oslavě. Klidně si dejte večer pivo, protože Star Trek dneska slaví 60.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké hřiště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Vždycky v celou se dozvíte aktuální info z dopravy na Fresh Radio. Teď ale udělám výjimku, protože nám píšete třeba na aplikaci nebo prostřednictvím aplikace o čerstvé nehodě. Dálnice D48 od Nového Jičína na Frýdek Místek. Nehoda odtahovky s osobním autem. Je to u sjezdu na Rybí. Přímo ten sjezd blokují. Vypadá to, že to je bez zranění, ale blokují pravý pruh plus sjezd. Policie je na místě. Díky za info, můžete psát i prostřednictvím WhatsAppu.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: Ale doporučujeme naši apku, kterou můžete využívat kdykoliv a kdekoliv, a přes aplikaci hraje naše rádio luxusně. Tak poslouchejte i dál, kamrat.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: DJ Antoine. Fresh Radio. Dnes bude na Ostravsku skoro 30, jenomže koupaliště už mají po sezóně, tak Vřesínský areál, největší koupaliště ve střední Evropě, to už zavřelo posledního srpna, skončil taky venkovní akvapark na Olešné. No, kdo se chce ještě smočit venku, tak můžu zkusit doporučit Hlučínskou štěrkovnu nebo Karvinské moře. Tam byste si dneska mohli lebedit přímo u vody. Pokud jste si vzali dnes a zítra volno, tak pokud jste na Moravě a ve Slezsku, tak jste udělali dobře, protože tady budou ještě vládnout tropické teplo. Na rozdíl třeba od Čech, kde už zítra bude o 10 až 15 stupňů chladněji než tady u nás. K nám to dorazí ve čtvrtek, to máme přes den čekat jenom 19 stupňů a jsem tam s deštěm, tak jako na houpačce. Hezké odpoledne, za chvíli se vrátíme na FIFA World Cup 2026. Daddy Yankee.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Forum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: We run the world.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Co dodat? Michael Jackson, Thriller, legenda na druhou, na Fresh Radio. 13 hodin, 3 minuty.
1: Doprava.
0: Začínáme ve Frýdku Místku. Pozor, u Kauflandu ve Frýdku Místku nehoda osobního auta, je to se zraněním. Opatrně. A ještě připomínáme D48 od Nového Jičína ve směru na Frýdek Místek, nehoda odtahovky s osobním autem, je to u sjezdu na Rybí. Tak opatrně i tam, policie teď všechno vyšetřuje. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
1: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.
0: Pokračujeme, zdraví vás Radek Grben. Po 13. hodině zase něco svižného, ať vám to hezky utíká. Tady je Bob Sinclair.

Ten rytmus ještě zachováme. Ano, možná trošku zrychlíme, ale je to nová čerstvá věc od australských Tame Impala, i když za nimi stojí vlastně jenom jedno jméno, Kevin Parker. Ten hit se jmenuje Loser a v tom remixu zazněl taky v novém Spider-Manovi. Tak si to pojďme připomenout a pustit teď čerstvě na Fresh Radio.

0: 14.21, tady je Fresh Radio. Pěkné odpoledne, pěkně tropické odpoledne, je úterý 8. září, zítra budou taky tropy a potom to spadne zase o 10 až 12 stupňů dolů, co se týká teplot, ale chtěl jsem říct jednu věc, až bude třeba chladněji, tak doporučuji se mrknout na nový obchod, který má ode dneška Ostrava, respektive celý kraj. Primark se otevřel v shopping parku v Ostravě, no a je to prodejna se dvěma patry a vůbec s prvními samoobslužnými pokladnami tohoto řetězce v Česku, takže máme tady určitý unikát. Jestli tam teda míříte už dnes, jenom třeba pro jedno tričko, tak držím palce, protože nejtěžší disciplína asi nebude placení, ale odejít opravdu jen s tím jedním tričkem. Tak lovu zdar.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

a Bon na Fresh Radio. Za malý okamžik třeba Two Colors a nebo Usher. Oh my god. 13.36, je vám horko? Tak možná z toho horka někomu takzvaně haraší v hlavě. Představte si to. 10letý chlapec se ve Španělsku vrátil z toalety na pumpě a auto s tátou nikde. Jo, asi se mu přehrál mozek z těch beder, která jsou nejenom tady v Česku, ale i ve Španělsku. Představte si, ten jeho táta mezi tím ujel 140 kilometrů, protože si myslel, že syn spí vedle mladšího bratra. No, nakonec všechno dobře dopadlo, policie rodinu našla, všechno se vrátilo ke svým rodinám, i samozřejmě mladý synátor, ale já bych doporučoval takový nový seznam před odjezdem s autem, třeba z pumpy, jo, takže peněženka, mobil, klíče, to je jasné, ale taky děti. A to speciálně platí pro mého kámoše, kterému se nedávno narodilo čtvrté dítě. Jirko, takže u tebe bych ještě doporučil seznam dětí, ať na nějaké nezapomeneš. Dávejte na sebe bacha. Siesta.

0: Možná si dneska odpoledne půjdete zahrát tenis, i když je pořádné horko, tak proč ne? Že ano, kdo ví, jak dlouho to vydrží to počasí. A myslete u toho na Lindu Noskovou, jestli můžete. Rodačka ze Vsetína, která se tenisem bavila třeba v Bystřičce a později i ve Valašském Meziříčí, dneska od 17:30 hraje proti ranařce, světové jedničce Arině Sabalenkové. Tak co, wimbledonská vítězka Linda Nosková, namaže si ji na chleba? A nebo to bude těžký zápas? Samozřejmě ta druhá varianta asi bude platit, protože co člověk vidí Arinu Sabalenkovou, tak to se mi zdá, že by i chlapy si takhle jako podávala zprava doleva. Držme palce, Linda Nosková dnes na US Open ve čtvrtfinále proti Arině Sabalenkové. Fresh Radio to bude sledovat a samozřejmě na dálku. Zdraví do Spojených států. Lindo, máš na to.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

No není to pohoda, není to Amerika, není to teplíčko, nějaká piña koláda v ruce a k tomu Looking Lovely. Shaggy a Robin Tick, nebo Tiki, jak chcete. Nám je to jedno, hlavně, že to je Robin a to je důležité. Přátelé, jdeme na silnice, tam už to taková úplně lážo-plážo varianta nebude.

0: Jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: zastavujeme. Sice nemáme zpoždění, ale zastavovat dneska ani nebudeme. Rychlá rota Mareka Mikaela, čaute.
1: Krásné odpoledne. Co máme? Úterý máme. Úterý 14 hodin a 6 minut. Jedeme pecky bomby. Tohle to byl ATB Don't Stop, už jsi říkala, že jo?
0: Jo, jo.
1: Jsou tracky, které tě nadzvednou ze židle a jsou tracky, které tě zhodí ze žebříku.
0: Je to tak.

Fresh, Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, Marika Michaela, rychlá rota právě startuje a já mám pro vás jeden velký úkol pro všechny, kteří budou poslouchat od teď až do 17. hodiny, ať mi na konci našeho vysílání nebo těsně před koncem připomenou, že mám v ledničce 2 litry burčáku.
1: Oh.
0: Já už se sem dneska nevracím. Naposled, co se mi to stalo, tak jsem se sem musela vracet, ještě jsem naštěstí nebyla doma.
1: Já mám na tebe takový skromný dotaz. Doufám, že máš povolené víčko, jako, že to máš dotažené.
0: Neboj se, nejsem amatér. Mám tam růžový.
1: O tom sice pochybuju. Dobře, povídej.
0: A mám tam medový speciál.
1: A tak to asi super. Jako. Burčák, medový speciál.
0: Jako
1: můžeš
0: úžasný,
1: mi říct,
0: výborný.
1: Jakých hroznů?
0: Můžu ti to říct naprosto přesně, protože jsem si to fotila, abych to věděla. A počkej, já si to tady najdu. Moravský burčák od Ruda Lena. Je to exkluzivita z Moravy a na to se velmi těším. No a ten růžový mám svatovavřinecké.
1: Mm-hmm.
0: No, tak to dobrý, tohle tak, mám. Takže litr a litr. Prosím vás, jinak já to zapomenu.
1: Lena Majdalena. Mm-hmm.
0: Jo, pamatuj si, to je to ženské jméno, mohl bys mi to připomenout taky, to bys si mohl zapamatovat.
1: Já ti to nepřipomenu, já ti to potom vypiju.
0: Jeden hade. Fresh.

0: No, dali byste si burčáček, co? Dali, protože už mi tady píšou, a kde jsi to koupila a která to je vinotéka? A já vám řeknu, taky jako můžu to prozradit nebo ne?
1: Nesmíš říct název té
0: vinotéky. To já neřeknu, to já neudělám, ale je to u Kruháče v Mariánkách, jak je nakupní centrum na K, jak se jmenuje, víte, ne? Takové to červeno... No, poraď mi, červeno-bílačka, já se tady potrkávám. Jo, přesně tady tohle.
1: A tam
0: je kruháč nahoře, jak teda na Mariánky, a po pravé straně je vinotéka, o které jsem nevěděla, ale mají tam velkým, obrovským napsáno burčák a tam ho mají. Jo, jo, burčák, tak to nic, poslouchal jsem na půl ucha a slyšel, že punčák. Ha, a uvažoval hned o vykradení jedné nejmenované ledničky. No, tak punč ne, prosím vás ještě. Ale burčák teď už je a vypadá fakt jako luxusně. Já vám zítra řeknu, jak mi chutnal. Mám růžový, už jsem jako říkala, zvědavý. A medový speciál.
1: A prozradíš nám, jak jsi dneska dojela do rádia? Jestli jsi ještě stále jezdila tramvajkou nebo jak, nebo co?
0: Ne, já jsem zase broukem.
1: Ne.
0: Jo, já jsem si musela včera říct.
1: A geometrie je hotová?
0: Ne, ale pozor, už jsme ve spojení s tím, kdo ji udělá. Tak já doufám, že už to bude brzo a budu mít aspoň jedno relativně dobře pojízdné auto.
1: Relativně, řekla jste hezky. A je ti jasné, že budeš muset koupit ještě tak jednu, možná dvě gumy?
0: Já na ty gumy moc nejsem.
1: Bez gum to nejde, ale na autě samozřejmě.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio. Jsme metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, ano, je to tady naše vaše oblíbená soutěž Gold Park Hotka. Pokud to říkám dobře, což asi říkám, 2000 korun na útratu a právě o to hrajeme celý týden v pátek velké finále.
2: Ano, samozřejmě tam se jedná o to, že buď si zahrajete adventure golf, jo, což je takový ten mini golfík, takový super, anebo to utratíte v restauraci.
1: A nebo můžete obojí.
2: Jdeme na tu zákeřnou otázku, jo? Je pravda anebo lež, že Mikaela má tady u nás v ledničce borůvkový burčák? Samozřejmě naše aplikace. Dejte vědět, jestli je to pravda anebo lež.
1: Já se těším, jak jste poslouchali, miláčci.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pravda nebo lež?
1: 2000 korun do Golf Parkel Hotka, o to hrajeme v tomto týdnu. Prosím vás, miláčci, zlatíčka, drahoušci, vy jste fakt skvělí, jako jste úžasní, ale když to napíšete na ten WhatsApp, jo, tak prostě to neplatí.
2: Už to nejde.
1: Jako už to nejde. A v té apce musíte si doplnit jako telefonní číslo, e-mail a celé jméno. Je to všude, furt, stejné, každý den. A my
2: s vámi budeme ještě chviličku trpěliví.
1: Budem.
2: A pak už skočíme z okna.
1: No ne, tak jako neskákej ještě z okna. A dobře, tak já pustím, podívej, já tady mám tady hlasovku aj na WhatsAppu, já ji pustím, ona teda bohužel není jako soutěžní v podstatě, jo.
2: Klik.
3: Ne, není to pravda, má tam medový burčák.
2: No, jasně.
1: No a právě, že podívej se, hochu, jak bys to pěkně mohl třeba vyhrát.
2: Krásně si mohl
1: jako
2: být zapsaný do naší úžasné tabulky.
1: Bohužel.
2: Nejsi, jako borůvkový burčák prostě není. No.
1: Jako byla to blbost jako hrom, já teda jako jsem nikdy neslyšela, jestli je nějaký borůvkový burčák, ty z nás tady tahal všechny jako za nos.
2: No ale jasně, já jsem vám to chtěl prostě jako ulehčit, že udělám úplně pitomou odpověď nebo prostě úplně pitomou otázku. A
1: jako borůvčák jako víno je.
2: Je.
1: To jo.
2: I višňák je.
1: I višňák je, rybízák, višňák, borůvčák.
2: Višňák potom ve finále byl dobrý i s rumem, ale to už je druhá kapitola.
1: Ale borůvkový burčák nemáme. Máme tady další ještě hlasovku.
3: Ahojky.
1: Ahojky.
3: Má tam medový a mňam, mňam.
1: A mňam, mňam, to se těším, to bude večer, jenom musím tady prozradit, že Roman je automaticky ze soutěže vyřazen, protože jsem mu těsně předtím, než vůbec jsme měli tuto soutěž, posílala, kde jsem to kupovala a jak to vypadá, takže sorry, brácho, jo. Smolíček, pacholíček,
2: no tak
1: dneska
2: vybírám. Vybrala?
1: Dneska tady jsem vybrala Péťu, koncuje číslo 486, poslouchej.
3: Je to lež.
1: Hmm, no, jednoduché, easy peasy, ale gratuluješ, postupuješ do finále.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
0: Marek a Mikaela na Fresh Radio. Fresh.

0: My musíme vysílat
1: takový,
0: minimálně.
1: Takový trošku cool se z toho stal z té písničky.
0: Tak já bych taky chtěla dělat nic, nebo nemuset nic. Jako vlastně nemusíš nic, ale měl bys dělat, že jo? Třeba minimálně vysíláda.
1: Pár věcí musíš prostě jako, no. Jako
0: musíš jít třeba občas na záchod.
1: Na toaletu musíš jít, no. Když nechodíš na toaletu. Já jsem četl nějaký článek o jedné holce, která snad...
0: Články?
1: Jo, jistě, no. Ještě si mi dělej legraci a uvidíš.
0: Ještě, že jsi neřekl knihu, to už bych se úplně lekla.
1: Mám přečtených víc knížek, než ty si kdy viděla.
0: No,
1: to se vsadím, jako. A ta holka prostě měla strach z toho, dokonce je to nějaká fobie, že měla strach se vykakat.
0: No počkej, ale
1: a
0: počkej,
1: to ti řeknu,
0: počkej.
1: Ne, nic nepočkám, to je prostě moje myšlenka, mě to nezajímá. To je moje myšlenka, já ji dokončím. Ta holka asi po třech týdnech zemřela, jako jo.
0: No tak určitě, když se ti to drží v těle, ty všechno to, co má jít ven pryč. Ale takže, ty jsi mi něco připomněl.
1: Takže zkuste na tu toaletu opravdu někdy jít, jo.
0: Marku, to je tak krásné doporučení. Promiň, ale ty jsi mě vlastně ukradl mou myšlenku, protože včera jsme začali téma, o kterém se dneska budeme bavit, budeme ho rozebírat.
1: Ano.
0: A taky jsem zapomněla na to, že hned 14.10 mi tady přišla hlasovka našeho oblíbeného
1: Heizelmana,
0: schválně, jestli už víte, o koho se jedná. Já to teďka pouštím a počkat, musím dát úplně hodně na hlas, ale tak to.
1: Dej to naplno.
2: Připomínám kakací téma.
0: No tohle už moc rozumět nešlo, ale poslouchej. Tomuhle už rozumíme. To byl záchod, když ho splachuje. Jasně. Ano, kakací téma, budeme se o tom bavit o tom, když jste byli poprvé u svého partnera doma a museli jste na záchod, tak...
1: Jestli jste dělali prostě dřistý chvisty, anebo jste zdrhli z toho kvartíru pryč.
0: Ano, no, to budeme rozebírat. Přesně tečka.
3: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava.
1: Jdeme na to, koukneme na cesty. Příbor na silnici 58, je to u Kruháče, jak je Mekáč, tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, havarie vozidla se zraněním. Další dopravní nehodu máme nahlášenou Šenov u Nového Jičína, dvě havarovaná vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností taktéž a teďka ještě pozor, Mariánské hory a Hulváky v ulici Mariánskohorská, kousek od Flandu, jak my říkáme, tak tam jsou dvě havarovaná vozidla. Pozor si tam dávejte, já nevím, že jste všichni jeli pro ten burčák nebo co, ale opatrně.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Not a girl. Bionce, Bionce teda, je Bionet, už tam jsme nějaký Bionet.
1: Bionety znám, hele, ty jsme měli na vojně na samopalech ZOR 58.
0: Měli jste s tím?
1: Bylo to sice tupé jako blázen, ale jako špička, jako asi bych tě s tím dobře vykostil, no, ale Bionce teda Bionce, to není, byl to Bionet.
0: No, pojďme teďka k tomu našemu témátku, které jsme otevřeli v minulé hodině. Maro, ty si pamatuješ na třeba svou první dámu, dívku, ženu,
1: jasně,
0: u které jsi byl doma? Poprvé,
1: ne,
0: víš?
1: To nešlo.
0: Jakože jít na toaletu.
1: Ne, jít k ní domů.
0: Jít k ní domů to nešlo. No. Vy jste byli moc mladí ještě.
1: My jsme
0: že?
1: Byli hodně mladí, takže to bylo pole na dece, anebo taky na koupališti kabinky. Super to bylo pod sloupem vysokého napětí. Jako celkem to bylo zajímavé, ale nebavíme se o tom, o čem se chceš bavit ty.
0: No a dobře, když si vzpomeneš na tu, u které jsi skutečně byl doma poprvé. U nějaké jsi musel být, nebo ona u tebe, ne? Nebo... Co? Představ si, že jsi u sebe doma a taky potřebuješ vykonat tuhle potřebu a ona tam je. Tak,
1: ano.
0: Tak to je úplně jedno, jestli jsi u ní nebo u sebe a furt je to stejná situace.
1: Pokud je to u mě doma, tak vím přesně, kde jdu, že? Ale kdyby to bylo u ní doma, tak většinou se musí zeptat, kde to je.
0: No,
1: pokud to není standardní panelákový byt, kde máš dvě ty místnosti vedle sebe.
0: Že víš, kde ta toaleta se zrovna nachází. Takže nemáš s tím nějakou úplně špatnou zkušenost.
1: Ne, v klidu.
0: Jiřinka nám tady píše, na první toaletu nikdy nezapomenu. Venku, suchý záchod a v noci. No šla jsem.
1: To je super.
0: Ale mi tohle přijde úplně dobrý.
1: Musíme se Jiřinky zeptat, jestli měla aspoň baterku, anebo jestli si svítila svíčkou, nebo jak tam došla vůbec. Jako. Protože pokud má někdo toaletu venku ještě takovou tu suchou, tak já pochybuju, že tam byla pouliční lampa u toho.
0: To asi ne, člověče, no. Počkej, už píše, já se těším,
1: dobrý,
0: co napíše.
1: Dobrý, nech to na další vstup.
0: No nechám, víš, to mě, já si jen bych k tomu dodala, že si myslím, že tohle je super nápad. Protože to přesně se vyhneš té situaci, že by tě někdo jako úplně slyšel a že by to smrdělo v podstatě. Takže jako suchý záchod za mě je jedna z variant, která je dobrá.
1: Jo, anebo taky jít na hnu, že?
0: Anebo.
2: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: 106.5 FM, tak je www.freshradio.cz, naše aplikace a vlastně DAB+, slyšíte nás po celé České republice, my vás s Markem zdravíme. Máme tady téma, které jsme včera načali a dneska se o něm bavíme, pač si myslím, že se o něm mluví velmi málo. A vlastně mě k tomuto tématku dovedl Andres Raška, pan veterinář a MMA zápasník tady od nás z Ostravy, protože natočil velmi vtipný reel a já jsem si říkala, a pojďme to rozebrat. Mm-hmm. A pojďme se o tom pobavit, je to vážné téma a měli bychom o tom hovořit, jo, a nestydět se. Máme tady téma kakání u partnerky nebo partnera, když se u něho poprvé na rande u něho v bytě a tak, nebo náhodou je on u vás a potřebujete na tu toaletu odskočit. Trošku se nám to tady rozjelo, například Jiřinka nám tady psala, že...
1: Dokonce fotku poslala.
0: Dokonce nám potom poslala už i fotku, ta její kadibouda, kde teda musela jít v noci, tam byla elektřina, takže jako dobrý. Mm-hmm. A já ho snad půjdu vyfotit, vyfotila, pozor, a poslala i hlasovku dokonce, jo.
2: Zdraví vás. Moderní suchý záchod. Ne, normální klasický záchod a pod tím hnůj. Ale je to dodnes, máme ho dodnes, jo, ale máme normální záchod, v pohodě. Ale byla to taková sranda, no.
1: Takže to je takzvaný second toilet, neboli druhý záchod, nebo co?
0: Ale když se na to podívám, jak to je hodně bytelné a hodně jako dobře udělané. Kachličkovaný, jenom je tam ta díra jako v tom betonu, nebo co to je, ty to nepoznám.
1: A ty jsi někdy byla na takové toaletě?
0: Jasné.
1: Neměla jsi strach, že tě někdo vtáhne dovnitř?
0: Ne, jako takhle, jako dítě jsem neměla ráda ten smrad té kadibudky, ale pořád je pro mě kadibouda mnohem příjemnější než ty tojtojky, jo. To prostě ne. Já mám raději tu přírodu, jo, tak a dibura to mi nevadí. Mm-hmm. Ale ty smradlavé tojtojky, které na těch festivalech, tak to jako já nedávám.
1: Tak
0: to,
1: hlavně,
0: to mi vadí,
1: když jsou přeplněné. No. A jediný problém, velký problém těch tojtojek je, že je tam vlastně tma.
0: A to no, je ono, to už to jsem tady jeden svůj příběh vyprávěla.
1: V těch tojtojkách to je strašné. No.
0: Co se mi stalo večer na festivalu, to už tady nebudu znovu rozebírat. No každopádně ještě Roman nám píše k tématu. Já neměl asi nikdy problém, prostě když musím, tak musím. Jako občas se ale člověk začervená, když vyleze, že jo, z toho záchodu, to je jasné, to známe. A jedna smutnější, jinak já teda taky nemám problém. Já prostě když jdu, tak taky jdu. Pardon, já se vám omlouvám, jestli si mě někdo pozvete na návštěvu, tak jak vám půjdu asi kakat, s tím se ho odsmiřte. Ale jedna smutnější, kolega od mámky z práce, tak to umřel. To je, vlastně si říkal,
1: to je
0: podobný
1: něco
0: případ,
1: podobného,
0: že?
1: Co jsem říkal já, no.
0: Měl obrovský problém chodit na WC, někde venku, a tam prakticky nešel, nebo někde venku, a vši jen doma. A pokud u nich byla nějaká návštěva, tak nešel klidně týden nebo i déle. A umřel na to, že mu to střevo jako prasklo a všechno se mu to vlilo do břicha. Takže nebojte se chodit kakat, je to přirozené, děláme to všichni a dělají to i holky.
1: Ne.
0: Jo.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Slyšela jsi o tom fenoménu 6-7?
1: Já jsem to zaznamenala, mám to někde velmi v pozadí a vlastně to absolutně nezajímá.
0: Já vůbec ale nevím, co to je, já jsem se o tom nedočetl nic jakože podrobného.
1: Já nevím, to teďka používají to děcka, no. To je nějaký 6-7, to je nějaký strašný hit a vždycky, když je někde nějaká 6-7, tak se dělá rambajs a 6-7, nevím, já ti toho víc nepovím, já jsem boomer už.
0: Dobře, ok, já jsem ještě starší než boomer, já jsem
1: deadman,
0: nebo jak. Bude
1: jsi
0: prča.
1: Jsi takový dinosaurus.
0: Určitě. Bude prča, až děti 6-7 pochopí, že budou vstávat v 6 ráno a makat do 7 večer, a 6 ze 7 dní a do 6-7 let.
1: Jo, tak to je přesně. Možná tohle to znamená, akorát oni to ještě neví. Dobře, děkujeme.
0: Jestli jste mě nepochopili, tak já za to nemůžu.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Galanisa No Money, já jsem první, když jsem se na to teďka podívala, tak jsem viděla nejdřív ty No Money a říkala jsem si, tyjo, naši kluci hrajou Galantis. Ne, no, tak naopak. Jsem to trošku popletla, ale já bych si taky poslechla. Asi víc než tohle.
1: Jasně.
0: Ale středa je až zítra, takže klacky v kýblu, jak my říkáme, očekávejte až zítra. Dnes ne, protože dnes je úterý.
1: No, dneska večer bude taky velice zajímavý, protože po delší době, opět asi po čtvrtku, že jo, máš pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý, ano, takže pátý den
0: ano.
1: Je nachystán zase Aleš Bruna se svým aktuálním Freshmixem, mm-hmm. který začíná v 17 hodin a jestli se nepletu, tak tam zase bude mít nějaké novinky v té první hodince a ve druhé hodince nějaké hity.
0: Jo, já teďka musím říct, že Marek se na mě trošku hněvá.
1: Ne.
0: Jo?
1: Proč?
0: Protože víte, já jsem to ještě neřekla, ale on mi donesl dneska tu...
1: Ale prosím tě, nebav se o tom, když to prosím tě nebude žíst, tak se o tom nebav.
0: Tu gulášovou mi donesl, tu, no. co, které včera hovořil, že stála 300 kilo za maso.
1: No,
0: a já jsem tady přišla a než jsem to věděla, tak jsem si ohřála jídlo, oběd, který jsem nosila od rána. A zblejzla jsem ho a mám úplně plný břušek.
1: No, co to a znamená? Marek... To znamená, že si to vezme domů a sežere jí to chlap.
0: No, mi nevěří, že já mu nedám. No, jako a ne, tak dám mu trošku ochutnat. Ale prostě já teď nemám hlad, mě to strašně mrzí, abych to neuměla tak ocenit, Máro, tu polívku teď, víš?
1: No dobrý, tak tak dejme tomu, že to sníš teda dneska večer a stejně potom do zítřka zapomeneš, jak to chutnalo. No, tak to můžu úplně jedno.
0: Tak já ti to ale natočím hned, jak mi to chutne, jak to budu jíst. Víš, já ti pošlu video.
1: Víš to, nic mi neposílej, hlavně, že ti to bude chutnat. Jo, hlavně vrať mi krabičku a to zbytek už je jedno.
0: Jsem ti slíbila, že do pátku tady bude.
1: No jasně, no. V pátek to nejsem, ale můžeš to zkusit.
0: A uvidíme, kdy se mi to povede.
1: Jo. Doufám, že to nebude v prosinci. Bezpečný domov
2: i pracoviště. Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem

0: Doprava. Doprava.
1: Dopravní nehoda v Příboře, je to kousek od Mekáče na Kruháči, tam probíhají záchranné vyprošťovací práce, stále tato dopravní nehoda trvá. No a další dopravní nehodu máme nahlášenou v ulici Generála Svobody v Havířově. Pozor, jsou tam lidé na vozovce, osobní automobil srazil

0: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: rychlé roty na Fresh Radio Mareka Michaela, my jsme tady pořád s vámi, teda minimálně si myslím, že fyzicky. Ano. Nevím, jak se na tom psychicky, jestli tady si nebo už se to voláš někde u kuřecích křídílek.
1: Ne, nepřeháněj, prosím, že nedělej mi chutě na něco, na co se těším už asi od neděle, a přesto já se svojí sklerotickou hlavou jsem si zapomněl ty kuřata, jakože ty kuřecí křídla rozmrazit, no, tak jsem je vytahoval až dneska ráno, ale to vůbec nevadí, to vůbec nevadí.
0: To oni už budou rozmražené, než přijedeš domů, víš?
1: Jo, já myslím, že to jasně, pak snad to stačí 2-3 druhy koření a
0: je to.
1: Dáme to do horkovzdušné té a bum, jedem.
0: No Maro, my se v této hodince mrkneme na to, kde se nejlépe žije.
1: Já myslím, že ať si žije každý, jak chce.
0: To můžou. Já si taky budu žít, jak chci. A
1: samozřejmě.
0: Ty si taky dělej, co chceš.
1: No tak jistě.
0: Víš co? A víš co? Dělej si, co chceš. Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

novinky na Fresh Radio.

0: mi řekla v minulém vstupu, jakou jsem měla... Je to normální.
1: Úplně všecko je normální.
0: Ach, jako jsem měla moudrou myšlenku, když jsem ti říkala, dělej si, co chceš, víš. A on to zpívá Jirka Krhut vlastně s naším teď už kolegou Štěpánem Kozubem. Dělej si, co chceš, jen si duši nepořeš. Tak to myslím, že bych měla k tomu
1: dělej
0: dodat.
1: Dělej si, co chceš, jen si duši nepořeš.
0: Ne, už tomu prostě nic nedodávaj, ty mi to pokazíš.
1: Ne, přestaň. Ne, a jako co chceš řešit na duši?
0: Ne, já nevím, tak ty už si toho zhřešil dost, ty už se svou duši nic nedělej, prosím tě, to už je marné. Ale pojďme se podívat na 10 nejlepších měst na žití.
1: Jako fakt?
0: Mm-hmm.
1: Tak to je naprosto jasné. První město Ostrava,
0: druhé město
1: Opava, pak tam bude Olomouc, myslím si, že Vratimov by tam mohl...
0: Prosím tě, já se bavím po celém světě, ne jako v České republice.
1: Aha,
0: jo, Vratimov, ty bys tam rád, Vratimov, jo.
1: Jistě.
0: Jo, jasně. No, tak
1: no přece tam dám tu díru, kde bydlíš ty, kde nemáš ani vodu ve studni.
0: To hlavně není město, je to vesnice.
1: A toto je horší.
0: No ty si mě budeš pořád dobírat, jo? Počkej, abych se u tebe nezačala sprchovat. On by se znedivil ještě.
1: Jasně.
0: Hele,
1: mám
0: tak
1: vodu vyvedenou na zahradě, víš?
0: Ti zabiju. Pojďme od desítky. Kdo si myslíš, které město je na 10. místě?
1: Nevím, vůbec netuším.
0: Ne. Tak Japonsko.
1: Klasika.
0: No.
1: Tam budou minimálně 3 města
0: kultura,
1: určitě.
0: Kultura, bezpečnost, kvalitní infrastruktura, tak Tokio je na 10. místě jako nejlepší. Jo.
1: Super.
0: Kde se žije nejlíp na světě. Devítka je Vancouver, Kanada.
1: Ano, Kanada.
0: Boduje vysokou kvalitou života, přírodou a chill městským prostorem.
1: Ano, dál.
0: Chill, to se mi líbí. Osmička, Adelaide, Austrálie. Láká klidnějším tempem života, kvalitními službami a dobrými podmínkami pro každodenní život.
1: Fajn, co tam je dál?
0: Sedmička Osaka, Japonsko.
1: Ano, klasika.
0: Japonsko, tam
1: takže Japonsko po druhé, pozor, jdeme na to.
0: Vyniká bezpečnostní dopravou a mega úrovní zdravotnictví i služeb.
1: Dál.
0: Šestka, Ženeva, Švýcarsko.
1: Ano, Švýcarsko, to může být.
0: Silnou stránku je zdravotnictví, vzdělávání a top infrastruktura.
1: Perfektní.
0: Jo? A páté místo, Švýcarsko.
1: Mm-hmm.
0: Curych. Patří ke špičce díky stabilitě.
1: Curych?
0: Curych je zpátky, ne?
1: No, jasně.
0: Patří ke špičce díky stabilitě, bezpečnosti a vysoké kvalitě veřejných služeb. Tak z těchto pěti, těch posledních pěti, které bys vybral?
1: Asi Vancouver.
0: Vancouver?
1: Mhm.
0: Jo, člověče, tam to se taky říká, buď to Švýcarsko nebo ten Vancouver, ten zní dobře. Tak tam se možná potkáme, jo? Ale pojďme ještě potom k té druhé pětce v dalším vstupu.
1: Okay.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Rychlá rota. Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio!

0: feat. Luisa Johnson Tears, neboli slzy.
1: Ano.
0: Ty ještě neplač, my se ještě neloučíme.
1: Ano.
0: A já taky nebudu plakat, protože já jsem zjistila, že máme opět skvělé posluchače. Už mi připomínají můj burčák ledničce, abych ho nezapomněla.
1: Hele, moment, moment. Ještě 30 minut tady budeme, jo? Klídek, ještě nás nevyhánějte. Ještě do té ledničky nepolezeme,
0: no
1: klídek, jo?
0: Já bych vám doporučovala mi to napsat za 10-5.
1: Ano, to
0: protože
1: bude úplně
0: ideální
1: stav.
0: Protože to je ještě 20 minut zhruba do konce a já se bojím, že za 20 minut už se na to zase nevzpomenu.
1: Určitě. Nezapomeň taky na to, že nám dlužíš dalších 5 měst.
0: Jo. V té první pětce bylo dvakrát Švýcarsko a dvakrát Japonsko.
1: Jsem si jistý, že minimálně jedno Japonsko tam ještě bude.
0: Uvidíme. A Česko tam nebude, to ti říkám rovnou.
1: Ne, to já to vím
0: 100%. To si tušil, asi ne.
1: Hlavně doufám, že tam nebude Amerika žádná. Pojďme.
0: Páté místo, na šesté.
1: Říkala si 10 až 6, takže
0: jo, žena
1: 5, 4, 3,
0: 6. Dobré,
1: 2, počkej, 1.
0: Tak protože mi to zmátlo, víš proč? Já ti to hnedka vysvětlím. Protože na pátém místě je Curych. To už jsem říkala, Švýcarsko.
1: To jsem říkala. Dobrý, takže, tak nevadí, tak po čtvrku.
0: Čtvrka Sydney. Austrálie kombinuje vysokou životní úroveň, kvalitní služby a top možnosti pro volný čas.
1: Jasně, pojďme dál.
0: Trojka, Melbourne, Austrálie.
1: Ano.
0: Boduje kulturou, zdravotnictvím, vzděláváním a celkově vysokou kvalitou života.
1: Paradoxem je, že tam není hlavní město Austrálie, což je Canberra, to se úplně divím. No,
0: no
1: to
0: není. Druhé,
1: no?
0: Vídeň.
1: Nekecej.
0: Rakousko, jo. Má top hodnocení ze zdravotnictví, školství a fungování města.
1: Mhm.
0: A teď udělej tramkáru.
1: Tadadá.
0: První místo jako daň.
1: Dánsko.
0: No jo. Top bezpečnost, infrastruktura, kvalitní služby a vysoká životní úroveň.
1: Jsem hrozně rád, že jsem se zmýlil i nezmýlil. Zmýlil jsem se v tom, že tam není po třetí Japonsko a jsem velice rád, že tam není Amerika.
0: Takže vlastně jako dobrý, že?
1: Jo,
0: tak Kodaň je fakt
1: super.
0: Krásná. A tam si z Prahy, myslím,
1: krásná,
0: že za hoďku
1: Kodaň je
0: a 10 letecky, takže si tam klidně zaleď.
1: Nepočkejte,
0: ale,
1: třeba, ať je zase jiná písnička.
0: Našetři si, Maro, je tam draž než na Ibize.
1: To asi těžko, není nikde draž než na Ibize.
0: Bohu, tak ta doprava, teď ti říkám, jen si tam zálet.
1: Nechci.
0: A uvidíš.
1: Nechci.
0: Tak si chuchni.
1: No to víš, jo, chuchnu.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's go.

0: Já musím říct, že se jako upřímně těším už domů, jo. Není to tím, že bych jako tady chtěl skončit ve vysílání a tak nějak jako, že tohle to já se těším domů, protože já tam mám doma ty rozmražené kuřecí křídla a strašně se těším, až si je udělám v té horkovzdušné troubě. Víceméně se tě chci zeptat, co budeš večeřet ty? Krom toho, že samozřejmě sníš tu gulášovku, pokud teda...
1: No to mi stačí.
0: To si děláš srandu.
1: Ne, tak já nevím, kolik představuješ si, že toho jako sním za den.
0: Dobře, tak
1: ty mi vždycky vidíš tady sice jíst oběd, ale to je moje takové hlavní jídlo. No ale
0: ty sníš prosím tě bokečko, pak si dáš ještě toto, toto, nějaký toto. Řekni mi od rána, co snídáš ráno?
1: Tak buď mám sladkou nebo slanou snídaní, když mám slanou, tak mám dva krajíčky třeba žitného chleba a k tomu vajíčko, šunku, maso a hodně zeleniny, já miluju zeleninu.
0: Která by se prý po ránu neměla jíst?
1: A případně si dám tu sladší verzi nebo někdy obojí, když mám čas, protože já potřebuji hutnou snídaní, takže si dám jogurt s ovocem a jak ty říkáš vrabčí zob. Tak to já mám ráda.
0: A na oběd?
1: No a na oběd to teď záleží. Jestli mám doma uvařeno, protože dost často každý den vaříme.
0: Jasně.
1: Můj milý Jaroušek nemá obědy v práci, takže se musí vařit. A takže si většinou beru to, co je z domu. No a když jako fakt jako echt nestíhám, tak pak si někde něco kupuju, no. A jako no. To snažím se zdraví, tak já
0: a dobře,
1: nevím.
0: A večeře?
1: A večeře už si dávám lehčí večeři.
0: A máš to třeba tak, že jíš, já nevím, do 6, nebo si dáš večeři
1: ne,
0: klidně
1: dám,
0: 7,
1: záleží,
0: 8, nebo...
1: Jim, dám si i později, protože záleží, v kolik, jak jdu spát. Většinou chodím v 11 a tím, že chodím domů opravdu později, třeba až v 7, než odsaď přijedu, tak ještě i večeřím, ale jako lehce už.
0: Za předpokladu, že nečupčíte na bednu a nedáte si k tomu nějaké vínko nebo něco, máš potom ještě takzvaný druhý hlad
1: ne,
0: na večeři?
1: Ne, nemývám to, naštěstí teda. Já mám chuť na sladké strašně moc v určitém vždycky měsíčním období, to mám pravidelně týden před, to žeru sladké jak strhana, ale jinak tohle úplně nemývá, ale pravda, že tohle si taky dopřejem, třeba že ošklivo v neděli, v sobotu dáme si kino, tak jako to žeru potom i všechno, sladké chipsy taky si dám, ale přes týden běžně ne.
0: Dobrý, no, tak jsem se dozvěděl konečně něco o tobě. No.
1: Ty seš teda.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
17: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
18: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
19: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Dopravní nehoda stále trvá v ulici Generála Svobody. Je to u obchodu Bertík. Budeme říkat celé, že osobní automobil a cyklista, tak prosím, tam dávejte pozor v Havířově.
2: Havířově, je to důležité, Havířově. Co si zapomněla říct.
1: Jo,
2: okay, blíží se tady 17. hodina, to znamená pravidelný Fresh Mix s Alešem Brunou.
1: Chci říct Friday Mix,
2: jo, jasně, trošku. No, úterý střeba čtvrtek, ještě, že jsem se jako zasekl. No a samozřejmě tím, že je úterý, tak od 19 hodin Dirty Vibes a DJ Daniel, jestli se nepletu.
1: Je to tak. Okay. My dva.
2: Zítra.
1: Ahoj. Tak ahoj.
2: Ahoj, čau,
1: nazdar.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. Fresh.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Tak jo, hezký poslech se na Fresh in the Mix. Startujeme tu dnešní úterní dvouhodinovku. První hodinka je jako vždy věnovaná novinkám z éteru a klubů. Playlist na Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. A teď už hezký poslech. Johnny Hayes Jazz. Soul Believer. Jejich novinkám, tenhle té slavné kapely z 80. let. Taky byli chystají bilanční dvojalbum na příští rok, kde přesně oslaví 40. výročí od toho svého největšího hitu Shattered Dreams. Jen tak mimochodem naspívanost Jackie Graham, to je ta vokalistka, která v klipu a v songu zpívá.

Představte si, už si neříká Miley Cyrus, ale jenom Miley. A 18. září vychází 10. album. Tady je Miley Cyrus se svou novinkou.

Jen tak mimochodem album se bude jmenovat stejně jako tenhle ten hitík. Bass Persuades. You feel something in the music. Volně se to překládá jako basy přesvědčují, tak uvidíme, jestli to bude tanečno na jejím albu. A nebo co vymyslela se svými producenty Miley Cyrus.

Její největší peská si navždy zůstane Call Me Maybe, slavné Call Me Maybe. Kanadská Carly Rae Jepsen Motivation. Čtvrtý single z alba, sedmého alba. Měla být venku, co by dob.

Tak Quavo, to je ten, co ho posloucháte. A ze spod francouzský Eagle. A to je výsledky se pořádné a ne svět shodnout. Rozhodně je to největší letošní letní hvězda mezi DJ. Jeho 3-hodinový setík jsem zažil sám na Ibize. Skvělý.

That Way. To jsou K-popoví. No i když možná úplně ne, nejsou tam všechno jihokorejky, ale kapela vznikla z konkurzu a jsou to samé krasavice Cat's Eye. Také se tam tlačila slovenská Adele, nedostala se tam naštěstí, proto má tak úspěšnou solovou kariéru. That Way.

belgický Lost Frequencies. Paraíso. Je vidět, že byl v létě v Brazílii v Riu. A tamhle ten belgický DJ natočil takový letní single, který právě teď posloucháte a který znáte už z našeho denního vysílání z Freshe. Fresh Mix.

0: Jedeme tradičně na Fresh Indemix v rámci úterka. Britský James Hype a brazilský Volkoder. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sample je samozřejmě z Family Affair od Mary J. Blige z roku 2001. Takže zase předělávka, zase vykradená věc.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

originál 2003. Italský Benny Benassi a jeho bratranec, tedy Benassi Brothers, tehdy Illusion v nové verzi s Hypotonem. Tady je remix roku 2026.

Britská Ellie Goulding, nezaměnitelný hlásek. Teď v pátek vyšlo 6. album I Know Too Much, se kterou je písnička For Your Entertainment. Asi největší britská Love Me Like You Do z 2015 z 50 odstínů šedi, nebo kolaborace s Kelvinem I Need Your Love Outside, vzpomínáte?

originál 2011. Průlomový hit americké kapely Foster the People. Pumped Up Kicks v novém remixu. Letos v letě to Omri oplášil a udělal s tou taneční pecku, která se chytá. Už tehdy to byl hit a ten taneční kabát mu tomu songu hodně pomohl.

Tak se na Fresh in the Mix v rámci útorka, jako vždy, tu první hoďku sjíždíme novinky z éteru a klubů. Některé z nich dokonce hrajeme u nás v playlistu, protože my ty věci hrajeme jako první v českém éteru, ale to už vy víte za ty 3 roky. Chviličko pokračujeme, čeká nás Alex Warren, Cardi B, nebo Adela, slovenská Adela v remixu.

0: 5 FM. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Pokračujeme tanečně na Fresh in the Mix v rámci úterka. Holandský Mau P. A originál Liberty X 2002 Just a Little Bit More. Hezký poslech. Takhle to udělal tady Mau P. Holandský démon klubový.

Mark Kinch jde zpátky, loni jsme ho viděli na Beatsech, na Beats for Love, tedy MK, abyste věděli, o kom je řeč, nebo o kom se mluví. Tady Stan Henry společně s ním, jeho living, nebo jejich společné living, poprvé se ozvalo na Creamlandu letos a je z toho docela slušný klubový hitík. Teď tady vyšlo oficiálně.

podcast. Že dám takový speciální bootleg, protože oficiálně to nevyšlo. Cheat Codes společně s Vladíčkem Sombrem. My body isn't ready. My body isn't ready. Mé tělo není připraveno na nic. Trošku se v tom ti současní mladí ráchají, no. Ale zajímavý bootleg pro vás teď, právě teď na Fresh in the Mix.

0: rozdali sled Alex Warren, americký zpěvák, který dokáže udělat chytlavou věc. Je to chytlavka z jeho debutového alba Wild Child. Písničku produkoval Nile Rodgers z kapely Chic, ten je poslední dobou u všeho, přitom začal už v 70. Emerald Eyes. Písnička už je vytvarána.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Říká se mu Král Jihu T.I. Prý chystá rozloučkový album, v kterým by chtěl zakončit svoji kariéru. Na svém kodě takové velké hity jako Live Your Life s Rihannou, vzpomínáte, předělaný Ozone, Drago Starintej nebo Blurred Life Romana Thicka. A teď tady finále, že by...

svět má novou velkou globální krasavici a hvězdičku ze Slovenska. Adela Jirglová se konečně prosadila taky si hlavě dát celé nové album a největší pecka od ní v současné době, kterou nabízím právě teď na Freshi v tanečném mixu, je Ain't in LA. Samozřejmě už že na Slovensku leží v LA, taky se hlásila do Cat's Eye, naštěstí se tam teda nedostala, jak jsem říkal. Je solo a úspěšná.

Ale jasné, že to nakonec stejně vyjde jako oficiální single, protože to je nejnádhernější věc na novém albu Karol G s Bruno Marsem. Still. Udělali k tomu černobílý videoklip, kterým se to snaží podpořit. U nás to hrajeme v trošičku tanečnější verzi, tohle to je originál, jsem si dovolil nakonec.

tak tlačíme to do finále. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Jako vždy té první úterní hodinky tady na Freši. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Přehled klubovek i novinek z Aeteru.

Ještě jedno finální temné Marianne. Tohle jsou irští Fortnes DC. Písnička měla obrovský nástup, hlavně na ostrovech, ale šíří se díky TikToku a sociálkám i všude po světě mezi mladýma.

0: Ve finále tady temná balada o Marianě od irských mládenců. Na chvilečku pokračujeme Indymix. Abychom vyvážili tu novou zbrusu, novou muziku z klubu a Eteru, tak nabídnu nový Fresh Party Mix. S pořadovým číslem už 38 všechny najdete postupně na našem Facebooku a Soundcloudu. Playlist najdete taky na mém Facebooku. Za chviličku tady spousta staré muziky napříč žánry, napříč věky. Už 38. hodinka staré muziky. Doufám, že ji rádi. Za chviličku jsem zpátky in the mix.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 103.6 FM, Třinec, 106.5 FM.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
13: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
14: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
15: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
16: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Sliboval jsem spoustu staré muziky, tady je Fresh Party Mix číslo 38. Dneska první půle, zítra druhá playlist na mém Facebooku a italská LP, tedy Laura Pergolizzi. 2015, Lost on You, hezký poslech.

byl jsem zrovna ve druháku na výšce a místo toho, abych dával pozor na přednášce, tak jsem si psal do sešitu Shout Shout, Let It All Out. Tears for Fears 1984, písnička z alba Song from a Big Chair, jejich přelomové.

Abych tu písničku viděl na život, tak jsem před 7 lety musel absolvovat výlet do Dublinu. Kdy byli společně s Elizem Moed z Jezu, kde jsem to teda zažil, tu atmošku. A mohl jsem si společně s nimi zakřičet.

2019, australská Tones and I, Dance Monkey. Dala si před na kolorci a ejhle covid. A nic, ale písnička je nádherná i po letech a funguje. I když pravda zase tak úplně moc stará není, že jo?

Máte Fresh Party Mix číslo 38. Už 38 hodin staré muziky, hitové muziky, party muziky jsem pro vás udělal. Najdete na našem Soundcloudu a na mém Mixcloudu. Tohle to je švédská Zara Larsson. Originál 2015, teď je to znova v hitparádách po světě. Její Lush Life znovu buduje.

Ano, kluci drsnou, I'm in the mood for dancing. 1979 a Nolan Sisters, tedy Nolans. Nás zlatíčka, že jo? Stará Freshie in the mix. Vzpomínáme.

Na té muzice se v 80. říkalo Italo Disco. 1984 a italský Mikko Mišel, dneska je mu přes 80. Jak se stará? How old are you?

se trošku zasekli v Italo disku 1984 taky. Disco band. Tady kašlák italského dua Scotch. Tady těch chytíků na svém kontě víc, ale tenhle ten je asi nejslavnější a přežil.

Jejich první společná spolupráce tady Michael Jacksona a Paula McCartneyho z Beatles byla na albu Thriller song The Girl Is Mine, a potom mu to Jackson oplatil na Pipes of Peace Say Say Say 1983. A krásný výpravný videoklip s oběma hlavními zpěváky. Hvězda.

Long Train Running 1973, američtí Dobby Brothers a kultovní věc rockové kapely, americké rockové kapely, kterou znáte i z české verze, že sedmkrát, nebo kolikrát to bylo, sedmkrát, jo.

vám slyšíme Party Mix číslo 38, Fresh Party Mix číslo 38, tady vzpomínáme napříč žánry, napříč věky, prostě tak lítáme někde 10 zpátky, 20 do minulosti, tak nějak. Playlist můj Facebook, dneska první půle, ta větší, ta delší, takže to dneska dojedeme až do konce a zítra ta menší, kratší, druhá. Což je matematicky nesmysl, že jo, to víme. Aha.

mluvící a tančící rybička. The Salmon Dance, Chemical Brothers 2007, nádherný klip, pokud jste neviděli, určitě mrkněte, stojí to za ty 4 minutky života. Jo, klasika, krásná klasika.

0: Původně rocková balada, rocková písnička kapely Riemann z roku 2000. To byli Němci, pokud se nepletu, a takhle to 2015 udělali Anička Neklebová s Ale Farben a Junodas Supergirl. I'm not Supergirl.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

Tak zítra nás čekají třeba Jezu, nebo Yellow, nebo Eiffel 65, nebo Gigi D'Agostino. Zítra tady druhá půlka Fresh Party Mixu číslo 38, my ho samozřejmě ještě dojedeme. Technotronic, Pop Up The Jam, klasika přelomu 80. a 90. kde se rodil sound 90. taneční muziky. A zítra pokračujeme. Technotronic 1989. Kdyby vám to vrtalo hlavou.

Smash Mix.

0: Fresh Radio. Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Jež 20...

tebe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
7: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Yeah! Tak tady seš hodně hustě vcházej.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.
1: Let's go.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Jsem zvědavej na ten. Jsem zvědavej na ten.

0: Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď Fresh.
1: Flash.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás!

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil, věděl,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.